i noci bez jiter. Vzpomínka nevyhasne, byl jsi jak Jupiter. Já schovala jsem pláč, vždyť nejsem z těch,

0: Noc plná hvězd.
1: Psychiatrická záhada. Bylo kolem 2 hodiny noční, když pan Hurich vracel se ze schůze abstinentů odbývané v jedné restauraci na Malé Straně. Schůze tato protáhla se proto tak dlouho, že v ní byla probírána rezignace předsedy, který byl zapleten do ošklivé aféry. Byl totiž usvědčen, že v jedné restauraci vypil sklenici plzeňského. Jako čestný muž odstoupil. Pan Hurich šel tedy domů po Karlově mostě. Šel s blahým vědomím, že pracuje pro dobro lidstva. Ve svém žaludku cítil doposud chlad sodové vody, ale trochu výše tam tlouklo teplé, vřelé filantropické srdce, které málem bylo by stučnělo, kdyby mu byl lékař nezakázal píti pivo. Tak byl 5 roku abstinentem, vrhl se odhodlaně do boje proti alkoholu, stal se jednatelem spolku abstinentů, předplatil se na zájmy všelidské, učil se esperantu a jedl zeleninu. Úvahy jeho přerušil výkřik na řece. Byl to patrně jeden z oněch křiků za noci, jež milují mladí básníci a které jim vynášejí 60 haléřů, neboť tolik se platí za řádek s výkřikem tajemným, neznámým, plynoucím od řeky v nočním tichu. Pan Hurich naklonil se dolů přes zábradlí mostu a zvolal ku hladině Vltavy pln neblahého tušení. Přejete si něco? Nic chytřejšího mu přitom nenapadlo v okamžiku, kdy jeho lidumilné srdce naklánělo se z mostu. V té době, kdy pan Hurich díval se pátravě dolů do vody, kráčel po mostě směrem k Malé Straně kadeřník Bílek. Byl to pán, jenž sice nebyl abstinentem, zvláště toho dne, ale který měl neméně šlechetné srdce, protknuté pravou láskou k bližnímu, jako pan Hurich, srdce zlaté a obětavé. Bystrým zrakem rozeznal, že pan Hurich naklání se podezřele z mostu. Pan Bílek byl mužčinu. Tiše jako kočka přiblížil se rychlostí rysa ze zadu k panu Hurichovi, chytil ho za ruce a pokoušel se strhnout ho k zemi. Pan Hurich však nelenil, chytil neznámého muže za krk a zavolání patrol zápasili oba šlechetní mužové spolu, zatímco kadeřník křičel: uklidněte se, proč byste si zoufal? Policejní hlídka sem běžela klusem a pan Bílek drže ze všech sil pana Huricha v náručí.

náručí, volal jí vstříc udýchaně. Pánové, tento pán chtěl skákat do řeky a já ho zachránil. Pana Hurycha zmocnili se nyní 4 zkušenější ruce, vzali ho pod paží a jeden ze strážníků otcovským hlasem jal se panu Hurychovi rozmlouvati sebevražedné myšlenky. Pan Hurych, překvapen touto situací, křičel jako v hysterických záchvatech: to je mýlka, pánové! Na to se dal do podivného nuceného smíchu a opakoval: mýlíte se, pánové, já opravdu neskočil do řeky! Šlechetný kadeřník šel vzadu a přerušoval ho. Já už několikrát zachránil lidem život, když chtěli skákat do vody, ale nikdo se ještě tak zuřivě nebránil jako vy. Je vidět, že jste strašlivě rozčilen. Vždyť jste mě roztrhal vestu. Pak hučel do pana Hurycha druhý strážník. Můj bože, kdyby člověk pro každou malichernost měl si brát život, všechno zas bude lépe, ať byla příčina vašeho rozčilení jakákoliv. Všechno se napraví a uvidíte, že až ráno vystřízlivíte, že ten svět je přece jenom hezký. Svět je krásný, mluvil do pana Hurycha strážník po pravé straně. Kdyby každý, když mu vleze něco do hlavy, chtěl hned skákat do vody, musel by se každý druhý člověk utopit. Pan Bílek tahal přitom za kabát pana Hurycha a důrazně dodával: abyste věděl, kdo vám zachránil život, vzpomeňte si, až vystřízlivíte, že se jmenuji Bílek a že jsem kadeřník ze Smíchova. Pan Hurych počal opět hystericky volat: prosím vás, pánové, pusťte mě. Vždyť já neměl nic v úmyslu. Já si nahýbal přes zábradlí, protože se mně zdálo, že dole na řece někdo volá. Prosím vás, vyvracel mu to kadeřník, vy, že jste nechtěl skákat. Já mám, pane, zkušenosti. Jak se na někoho kouknu, vím hned, chceli skákat nebo ne. Pane, kdybyste byl nechtěl skákat, nebyl byste se tak zuzivě bránil. Až si na to ráno vzpomenete, poděkujete Bohu, že mne strážný anděl vyslal vám do cesty. Pana Hurycha přešla už trpělivost, otočil se dozadu a vmetl šlechetnému a obětavému muži do tváře několik hrubých urážek. Pan Bílek zarmouceným hlasem počal vykládat i strážníkům: to má člověk za svou dobrotu. Až ten pán ráno vystřízlivý, zastydí se za to, jak se odměňuje svému zachránci. Pan Hurych učinil pokus svrhnouti se na kadeřníka, ale ustal, když mu strážníci sdělili, že by poslali pro truhlu. Blízko policejního ředitelství pokusil se naposledy vyjasniti situaci a řekl: vy mě tedy nevěříte, zapřísahám vás, že to je náhoda. Jen se uklidněte, konejšili ho strážníci, až se vyspíte, až se vám to vykouří z hlavy, budete se zcela jinak dívat na život. Pro Ježíše Krista, zabědoval pan Hurych.

je celá řada duševních chorob, které provázeny bývají sebevražednými pokusy, jako například paralýza progresiva, paranoia, melancholie, různé druhy mánií, hysterii a psychóz. Policejní lékaři přivolaní k zachráněným sebevrahům užívají tázacího systému jako nejdůležitější psychiatrické pomůcky. Odpovědi, které zachránění sebevrazi dávají, jsou lékaři vodítkem k rozpoznání druhů duševní choroby, které vždy bývají provázeny zmateností pojmů a představ. I v tomto případě povolán byl policejní lékař, aby prozkoumal duševní stav pana Hurycha. Než se však dostavil, vyslechl úřadující strážmistr obětavého kadeřníka a sepsal s ním protokol. Nezdržel se též, aby panu Hurychovi nerozjasnil pochmurnou náladu poukazem na rozkoše, které svět poskytuje. Bude všechno zase dobře, pane, všechno se urovná, i je-li v tom nějaká nešťastná láska, to co podá, vždyť se říká, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. Až vystřízlivíte ráno, půjdete pěkně poděkovat panu Bílkovi, že vám zachránil život. A jsou-li v tom rodinné nesváry, odstěhujte se, neberte to tak vážně. A jsou-li v tom snad finanční nesnáze, já přece nemohu vidět do vašich poměrů, tu poctivý člověk se uživí, práce člověka jen šlechtí. A co na to odpovídal pan Hurych? Zakrývaje si rukama tvář, volal: pro Ježíše Krista, vždyť já to nechtěl udělat. Potom zase do něho hučel pan Bílek: já jsem kadeřník Bílek ze Smíchova, mně se můžete přiznat, co vás k tomu vedlo. Pan Hurych dal se do pláče.

Přišel policejní lékař a řekl, přiveďte sem vyšetřovaného. Přivedli pana Hurycha, tvář jeho byla vyděšena, pisky měl bledé, vlas rozcuchaný. Proč jste chtěl skákat do řeky? Přísám, že jsem nechtěl. Nezapírejte, dokazuje to pan Bílek i páni strážníci. Když vám zachraňovali život, zuřivě jste se bránil. To je strašné, zabědoval pan Hurych. Řekněte mě, proč slunce zapadá? Proboha vás prosím, pane doktore, znáte nějaké svobodné státy v Asii? Prosím vás, pane doktore, kolik je 6×12? Ale tu pan Hurych se již nezdržel a místo, aby řekl 72, vlepil policejnímu lékaři nehorázný pohlavek. Ráno ho odvezli do blázince, kde je ošetřován již 1/2 roku, poněvadž doposud u něho lékaři nezjistili vědomí duševní choroby, což dle psychiatrie je známkou zlepšení duševního stavu.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tom gom.

voní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní, jako dlouhý had, jak had semafor mává, dlouhou paží svou.

kraji rodném, kam vracím se tak rád. Kolejný stón, zní jako zvon.

0: Tanice hvězda.
1: Mě rado tím zpívám, mě rado tím mluvím, jak jsem sbíral hřiby, tam co je hotel Gruň. Kdyby se ta šlamastika přihodila druhým, to by jsem se řechtal.

Mají hodové gatě, žminky od Diora a v hlavě kuličky. Od malého fazola kličila ve vatě, za pravdu mi datě, že to nejde bez tyčky. Stačila by prostá suková, aby děvčaně balancovalo. Nepřišla by na hůl vychoval a nemuselo se stať, co se stalo. Car já nebyl, bych se nechal vykyvat.

fazolu, která všecko ví. Stokrát jsem si v duchu nadal starých zvířat, co se pasli v polu a nebyli to lvi. Ze vzduchu hajny už po čuchu ucítil v reviru naše spreje, a tak mě tam načapal z děvuchu. Borák z plintu letěl zjistit, co se děje. Zarya s tchořem prý se srazil, co se z lesa v hrůze plazil, aby drůbež v kurníku prosil o azyl.

vysvětluje, za jakým účelem jsem ju do lesa bral. To se dobře hajnemu, to děvčaťa duje, že byť ju tak by mi tím prázdným košem dal. Určitě by jsem se urazil, kdyby mi to pravil Kary Iny. V té větě by jsem ho zarazil a řeknul bych, že mi valí kliny. Do hlavy chytnul bych ho za krabatel pickem ostrom ani datel, bo jak by mě chytnul rapel, tak by jsem se chvěl. Kdo z vás by chtěl hledat a najít pěkné hřiby, nesmí se bať trňa, hadův ani voz. Po kolenách musí prolézt všecky křiby a musí mít na to speciální nos. Ze vzduchu musí už po čuchu rozeznať satana od jedle bedle a nesmí mít na nose poruchu, to by byl v ten moment se cakra vedle. Sarija nerado tým zpívá

mi brzy. Dopis třistránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Průsvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy.

0: noc s hvězdou.
1: Pozdrav, pozdrav pámbu, pozdrav pámbu. Pane okresní spořitelna, nějakej ofouknutej, co?
2: Už to fouká ze Strniš, víte, pane obilní monopole. Leto se ku konci chýlí s bohem, buď lásko má.
1: Tak. Mlha padá, kanálům zapáchá z otvoru, mlha a marast je na obzoru. Až mě zamrazilo v kostrči a srdce se mi sevřelo při pomyšlení na ty německý vojáčky.
2: No moutě, děti moje malovaný, Wehrmachtíček jeden ucupitanej, ono si to celý leto pěkně vesničky pálilo, vraždilo, kradlo a loupilo a teďka jim drobotině zima zase začne zalejzat za nechty.
1: Tak je to a teďka ty loňský oznobeniny od Moskvy k tomu a od Možajsku se začnou ozývat.
2: A to Regma od Rostova.
1: Tak a Houser od Leningradu.
2: A to ještě letos jim začíná foukat do zadku takovej lezavej vítr od západu.
1: To jste řekl moc správně. No, nedá se nic dělat, začíná, jak se tak na tu třetí říši dívám, začíná doba zrání.
2: Jo.
1: Co zaseli, začínají sklízet. Nad Berlínem dozrávají ruský švestky.
2: A padaj, přímo do ulic.
1: No, a co ty americký broskve s těma tvrdejma peckama nad Rotterdamem?
2: Jo, a jinde taky.
1: A anglický hrušky, a to jsou tedy nějaký hrušky, celý blok domů srovnají se zemí. Padá to, dozrává to.
2: Jo, švestky, hrušky, slívy, všechno nám to dozrává. Tenhle podzim bude v Německu hodně povidel. Vzpomenete na má slova.
3: Jak se Adolf na kalendář kouká, šeredně ho mrazí v zátylku. Dny se krátí, ze Strniště fouká, zima bude v Rusku za chvilku. Listí žloutne, vítr si v něm hraje, víno dozrává na vinici. Zatímco světu vítězství zraje, Adolf zraje pro šibenici.
2: Sík, Heil, moc dobře jste to zaspíval, pane
1: Ale
2: kolege.
1: Ale co je to všecko platný? Vůdce se necejtí dobře, já jsem slyšel důvěrně.
4: Ale co pak to, můj ty pane Landráte, co pak?
1: Úplavička.
4: Boleníčko?
1: Tak, prej si dal uvařit ruskej borš.
2: Ale to no, je to nápad. Byl hrozný. Ale
1: to je to nápad. Víte, to je ta zelná polívka s kyselou smetanou. Někdo toho nesnese.
2: A prosím vás, proč se nedrží jablek a ořechů, tomu tolika svědčí?
1: Ale no prosím vás, on se cvičil na tu ruskou stravu. On měl stek, že ho Churchill se Stalinem nepozvali do Moskvy, víte? Tak chtěl být soběstačnej a projmul ho to.
2: On prej byl děsně namíchaný, když se o ty schůzce dozvěděl.
1: Ale no je. No teprv Göring ho uklidnil, když mu zatančil kozáčka. Ale to hácha musel hrát k tomu na palalajku.
2: Ale prosím.
1: A Moravec servíroval šašlík, napíchnutej na meči svatýho Václava.
2: A prej Tiso pískal kudlu.
3: Na kámen skutečně padla kosa, když řekl Adolf, jsme světa páni. Na to heslo zajde celá osa, která se tím heslem ohání. S osou zajde rasistická věda a s ní legenda Hernfolku. Svět se přece komandovat nedá skupinou berlínských pacholků.

0: Noc plná hvězd.
1: Prosím vás, kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady už se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No, tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo.
1: Ano,
2: Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no. No, co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? Je... A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: No, hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No a kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
3: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás poběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel?
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starého Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Proboha, ani nevíš, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Podívejte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no. A co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Je, Bůh ví, koho jste spopelněl a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu vědět, která z nich je zrovna sestra starýho knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
1: No, tak počkejte.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat,

0: Ty pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

naši. Řekli mi telegram, neberem, zrušen byl, nevynáší. Ve dveřích stál jsem a trhal prachy. Milácku, prijet, dnes umru strachy. Prijet rychle, pruser, stop.

0: noc s hvězdou.
1: Co si přejete?
2: Já si přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Je, vy máte svátek?
2: Ne, to já nosím sváteční šaty i do štrapáce.
1: A proč jste přišel?
2: Přišel jsem vás, dejme tomu, navštívit. No. Poslouchejte, vy tady musíte mít takovou knížku, malou.
1: Nemusím a proto mám, tedy malou, formátem, velikou významem. Malý lord se jmenuje to moje dílo.
2: Kde je?
1: K dostání u všechních kupců.
2: To není.
1: To je, to musím vědět já jsem autor.
2: Já to musím vědět líp, já jsem malej lord.
1: Ne, ty seš malej lord? No kluku, pojď sem, ukaž se, ty jsi mi vyrost. A jak to chodíš? Jak já jsem tě to napsal, jak ty mi to chodíš? Šatičky, samá díra, roztrhaný. Co pak je to?
2: Dejte sem tu knížku.
1: Nedám.
2: Možná, že jste nepostřehl, že jsem ozbrojen.
1: Že jsem nepostřehl, co?
2: Že jsem ozbrojen.
1: Že jsi co?
2: Ozbrojen!
1: A sakra pistole. Tady je knížka.
2: No, tak vidíte. Tedy řeknu vám, v tom vašem románu to jsem měl život.
1: To byl život, co? Sam krajky, plíš, hedvábí.
2: Jenže jsem byl s krajkama a s hedvábím každou chvíli v kamnech.
1: Prosím tě, co jsi dělal v kamnech?
2: No, co se tak dělá v kamnech?
1: V kamnech se topí.
2: Tak jsem se tam asi topil. A co se týká ohně, to jsem neplavec. Byl jsem postavou vašeho románu, ale už nebudu. Všechny výtisky jsou totiž zničeny a tady ten poslední bude zničen, co nevidět. A já budu volnej.
1: No prosím.
2: Zbohem a šáteček, výbor básní Antonína Somra nákladem vlastním. Dejte sem malýho lorda!
1: Patrně si přehlédl, že teď jsem zase ozbrojen já a dokonce tvou vlastní pistolí.
2: Mou vlastní pistolí? Tak to mám dobrý, poněvadž ta není nabitá.
1: A sakra! Když já jsem takovej důvěřivý slovanský dobrák. Tady máš pistoli.
2: Tedy mimochodem byla nabitá.
1: A sakra!
2: Teď sem koukejte navalit tu knížku.
1: A ty zničíš. Že by ses nestyděl na kmeta z pozice síly?
2: Tetelte se, kmete.
1: Co prosím?
2: Lépe se tetelte.
1: Nem tu dum.
2: No tak pane Somr, přece teteliti se.
1: A ne, knihu nedám, to tu radši pro tetelim noc. Nelíbí se ti v malým lordovi, co? Tak já tě napíšu jinám. Já tě napíšu, chceš se flákat? Já tě napíšu jako školníka do 2 roků prázdnin. Blbost, jo? Tak jinám, chceš se podívat do světa? Já tě připíšu k strakonickému dudákovi. Nebo tady k Hedvice, podívej se Hedvika. Krásná, trošku rozpolcená, prosím.
2: Já zmetek, jo?
1: Žádný zmetek. Ta neutekla z románu jako někdo holečku.
2: Tedy za prvé nejsem holeček a za druhý vím, na co narážíte, tak pozor, abyste nenarazil.
1: A slovní hříčky, co? Intelektuáštiny, kdo tě to učí?
2: Kája Mařík.
1: Kdo to je?
2: Literární postava jako já, nebo jako Honza Cimbura, nebo Anča Karenina.
1: Ty máš pěkný známosti tedy.
2: Známosti? To jsou konexe.
1: Jo, ty máš konexe. Není-li bo kávu?
2: Tedy ne, že bych se tím chlubil, ale od té doby, co se toulám literaturou, znám kdekoho. Občanem od Matky Boží počínaje a zvoníkem brychem konče kdekoho.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost.
2: Ano.
1: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: No, tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Sprosťáku. Tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte o paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
1: no,
2: holo.
1: No dobrý, byl. Tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální
2: téma. Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já?
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No mám, filozofa. Pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu. Okay.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmu Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Už je tému hromadu roku, co v jedné dědině měli divadelníckou partiu zvanou Spolek Opona. Tento teatr byl dlouho pohromadě a vnášal do duši místního publika vysokou kulturu. Jak se jim ale vdala Subreta Kača Obdržálková, to se rozpadli. Hrávali skoro každých 14 dní při vyprodané hospodě a měli taký repertoár, jak říkal režisér Cyril Řebík, že se mu nemohla rovnat ani italianská opera. Dávali samé dobré kuse, které tahli a krev na vidlách drsla loktě Mokredenc, Vražda mladé dívky v Jazelině, Králík zežrál Vix, Obrátil se až v hrobě a Detektívka, Tajemný výbuch pod Peřinou, byly hry, kterých byl autorem místní kostelník Matěj Zhašák. V operetě Pásla volí Ustodoli měl s ohromným úspěchem solo na buben Kovář Obrůčka. Lidé řvali ostupné ještě měsíc potem. Jednou po dlouhém bubnování, jak kdyby Zulukavři vyhlašovali válku, policajt Šabla důležito oznamoval.
2: Na vědomost se dává, aby občanstvo v hojném počtu navštívilo představení, které zapořádá na oslavu zlaté svatby našeho milovaného pana starosti. Hraje se tragédia Škrk do rži a co se vybere, bude na zakoupení obecního kozla, protože potom starému už nic není. Doňděte všetci, abyste uctili zásluhy a památku našeho milovaného pana starosti. Bum, bum. Nehleďte mě do huby osle, to patřilo

0: dětskám, které kolem policajta poskakovali. A koktavý Matuš Pleskačka dodal. Zakazuje se do potoka dělat svinstvo. Starosta se budou koupat a zásluhy obec mají. To je vidět na jejich břuchu. Narůstlým podádným mozol. Byl to najisto hlas lidu, o kterém by se mohlo uvažovat, ale protože se slúbilo jídlo, pití a tancovačka, tož hojný počet občanstva byl při divadle taký, že každý fučal, jak hus v třetím týdni krmení. Harvaník František Píšťala zahájil představení proslovem, v kterém pana starostu vynesl až do nebe. Mlel furt dokola o jeho zásluhách, o kterých v dědině nikdo nic nevěděl, a nakonec mu popřál lehké odpočinutí, ať je mu zem lehká. To se mu ale chudákovi připlétlo do řeči, lebo den předtím mluvil na pohřebě. Pán starosta v naškrobené košuli a v novém lajbli se uklonili, poděkovali a divadlo začalo. Sotva se zvýhla opona, spadl padací most, který měl ale podle režie spadnout až na konci třetího jednání. V půlce prvního jednání ostalo pódium prázdné. V tém tam vletěla princezna Esmeralda, zapiskotala. Princu Izidore, ty jsi tady? Izidor to nějak poplétl, lebo odešel spíš a to se ozvalo za kulisama. Ne, už jsem odešel. Aby neměla princezna nejvyšší dlouhou chvílu, tož už šel princ přivítat. Měl na sobě brnění, které na něm hrkalo, jak když dva kostlivci zápasí u naplechovej střeše. Esmeralda mu s bečem padla do náručí a Izidori zašuškal do ucha. Kruci, kačo, nebež do opravdy, lebo ně brnění zrezaví a budem to muset zaplatit. Roztůžení se obtůrali pod dubem a do jejich lásky měl ťuka Slavý, kterého dělal pastýřů Janek. Nedočkavo žmúral v hubě plechového Slavíka a čekal na znamení režiséra. Už zahlédl mávnutí ruku, ale pískl jenom jednu, lebo stačilo, aby se jeden ze zbrojnošů za kulisama otočil a buchl Janka Halapartu po chrbtě. Plechový Slavík už Janka krkem nevyšel. Zúfalý režisér jenom zavrčal. Mordě, tož musíš, Čilkaj, dělat aspoň kukačku. Janek teda začal kukat, ale chyba byla, že si slapal na jazyk, seplál. To se každou chvilku ozvalo. Kukuc, kukuc. No a když byli v najlepším, to Izidorovi sklaplo hledí a přivřelo princezně nos. Jak zařvala, to si můžete myslet. V druhém jednání umřel král. Dali mrtvolu do kysně, v které oponář zapomněl kléště aj s kladivem a z jedné desky trčal hřebí, který furt lézl královi do tento no a umřel by málem doopravdy. Lebo byl 4 hodiny prohnutý jak jitrnica, kňučál jak galík a nemohl se dočkat konca. Zbrojnoši měli krála odnést, tož dva chytili máry a stáli proti sobě. Vypleštili na sebe oči, honem se všetci obrátili, znova chytili máry a dali se na pochod. No a protože šli každý na jinší stranu, tož máry řízli aj s králem na zem. A tím pádem sa mu tam hřebík zarazil. Vyleděl z kysně jak vystřelený, sakroval jak hotař a řval, že mu s takým teátrem možu vlézt na hrb. Poslední výstup zakončil tím, že sa měl princ Izidor z nešťastnej lásky zastřelit. Svakal furt ucha bambitku a rana ne a ne vít. Prej mu kdo si naplul na kapslu. Když už cvakl po desátej a z vyvalených očí publika viděl, že sa nemožu dočkat, aby už byl mrtvý, zastrčil pistru za řemeň a zakňučal. Já sa radši zapichnu. A včírkaj honem hledal místo, kde by sa pichl, aby sa nepichl. Našel ho. Strčil si šabu pod pažu a řízl sebu o zem jak poléno. Princezna Esmeralda bolestí nad za sebe vražděným miláčkem měla skočit z cimbuří. Ve zkouškách byly za jevištěm 3 duchny, na které vždycky spadla, ale při představení jich tam zapomněli dát. Ze zúfalým řevem nemůžu bez tebe žít, spadla za kulise jak jelito. V tém sále ozvala rana jak z kanóna hrozný kvikot, lebo princezna skočila starému trháčovi do bubna, na který dělali hromobití. Režisér Cyril Hřebík chtěl po pádu princezny
1: situáciu nejak omluví, tož vletěl najvyššie, že to publiku vysvětlí. Ale spadl do nápovědy na slečnú učitelku, praštil čelem na zvonek a oponár zatáhl. Ľudé byli spokojení. A kdyby pořadatelé napsali na plakát komédia, tož to měli na 100%. Nakonec sa herci mezi sebou za kulisama bobili. A měl z toho být ešte aj súd. Ale skončil to dobře, lebo pán starosta to rozdováďaným kumštírom rozmluvili.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak nevím. Na přesnost si zrovna nepotrpí. No, člověk taky nemůže chtít do života všecko najednou, že? Já vám řeknu, první zkouška ještě k tomu na inzerát. Já bych se radši nechal ještě jednou očkovat proti tetanu. Já si tady připadám jako ten pták rákosník, co je od někud sledován skrytou kamerou. No a taky šepelka může být někde tady v houští a se svými kamarádkami se klidně bavit na můj účet. To je hrozná představa. Srdce mě to svírá. Že by touha. Možná, že taky stojíš, Alois, na úplně špatném místě. To chce pohyb, Alois. Pohybovat se, nestát pořád na jednom místě jako maják.
2: Jo. To pán si dává na čas. Kdo se taky dneska pohrne kvůli starýmu kanapy? Jediná nabídka. Otiskli to Troje noviny. Prodávat takhle chatu na Berounce, to by byla tlačenice. To jo. No, ale já, když budu trošku šikovná, tak se mi podaří prodat i to starý kanape. Ty prasklý péra nahradí novej kytičkovaný potah. Já hlavně musím dělat drahoty. Důležitá je tahle obchodní taktika.
1: Promiňte, madam, že se osměluji. Vy račte tady být na ten inzerát?
2: Jo, ano, ano, to jsem ráda, že jste mě nenechal dlouho čekat.
1: No tak přesnostu já mám v krvi. Já pracuji, prosím, u dráhy. Alois, vítám vás.
2: Já vás taky, já vás taky. Budete mile překvapen a budete velmi spokojen.
1: O, to budu velice rád, protože není dobře člověku samotnému.
2: Ano, kanapátko už je připravené.
1: Co to, prosím?
2: No, říkám, že kanape je vám kdykoliv k dispozici.
1: Kanape? No ano, no tak samozřejmě mezi námi, že ano. Proč taky chodit dlouho kolem horké kaše, že? Máme 20. století, všechno má své tempo, my nežijeme v dobách Mrštíkovy pohádky máje, že ano. Já jsem vám znal jednoho výpravčího, ten takhle v pátek požádal jednu slečnu o sňatek a za týden mu do občanky připsali s ní i dvě ratolesti, to bylo tempo.
2: To je povedené.
1: No právě, že naopak, nepovedené. To vám byly pěkní šibalové.
2: No, tak to je snad jejich věc, ne? My bychom se raději měli vrátit k té Válendě, ne?
1: Promiňte, ale vy musíte patrně žít už dlouho. Osamocena není, liž pravda.
2: No počkejte, co to má společného s...
1: No, já jenže... Jste taková nedočkavá?
2: No ne, to já za stolik nespěchám, ne. To ne. Ale jsou určité věci, které by měl člověk už nejradši za sebou.
1: Ano, ano, to chápu, ano, ano. To ovšem chápu.
2: Jinak na to musím pořád myslet.
1: Jo, to znám, já taky někdy se přiznávám, že to dělá jaro.
2: Ano, a víte, že máte pravdu? Jo. S jarním úklidem se člověk rád, leč ho zbaví. Ovšem můj divan je zachovalý.
1: Ano.
2: A užijete ho ještě léta.
1: No tak sopak, o to mě zdraví ještě slouží. Srdce taky nemám z ledu. Se mnou si taky jaro pohrává. Já mám... v žilách mám úplné víry. Promiňte, madam, že jsem tak smělý, ale... můžete mě říct, proč vy jste se právě rozhodla pro moji nabídku?
2: No... já jsem váhala. Já jsem dlouho váhala. No to víte, nabídky se jenom hrnuly.
1: Ano.
2: Taky nenabízím ledacos.
1: No jistě, to vidím, to vidím.
2: Já jsem původně chtěla vyhovět jednomu staršímu pánovi, který se chystal do důchodu.
1: Proboha, to nemyslíte vážně.
2: No počkejte, to byl veselý člověk a štramák, štramák. Jenže nebyl zrovna při penězích, tak mi za to nabízel párek hardských kanárů.
1: No to je ovšem drzost.
2: No, drzost.
1: Lidi jsou cynici, vidíte? Doufám, že jste ho odmítla.
2: Ano, odmítla. On měl totiž o tu věc zájem nějaký učitel hudby. Ano, ovšem byl to šetřílek, šetřílek. Jako protihodnotu mi nabízel, že mě naučí na citeru.
1: No to je hrůza. Každý by využil nejraději příležitosti a nic
3: za to nedal, co?
2: Ano, ano, já doufám, že vy mi učiníte přímočařejší nabídku.
3: No jistě, to jste se nesklamala. Já tedy, já nemám kanáry, na citeru nehraj, prosím, ale já vám nabízím celé srdce.
2: Aha. Vy jste řezník. Nebo perníkář.
3: No ne. Já prosím pěkně pracuji u dráhy.
2: Aha.
3: No, ovšem, to má řadu výhod, to byste na ní neřekla. Za pár korun procestujeme celou vlast, uhlí to máme ze slevou. A když už se tak svěřuji celé, tak po večerech, takhle, když mi vyjde čas, tak píši milostné pásně. A taky mi tak, víte, potom, já ani nevím, je máj a v srdci pusto tak, jak na koleji odstavený vlak. Naděj však křesá jiskru z popelu, to lásky motorák už jede z tunelu. Viléme Hinku Jarmilo.
2: Jak víte, že se jmenuju Jarmila?
3: Vím všecko, Švarná Saxáno. Máte to v očích napsáno?
2: Ano.
3: Se povedlo.
2: Ano. Otománek je sice už trochu proleželý, ale ne moc, pane Viléme. A má krásný kytičkovaný potah.
3: Kytičky. O, do květu ulehnu, co jinak spanilý bych zlíbal rety svůdné Jarmily.
2: Já vám jaksi nerozumím, pane Hinku.
3: Ne, já jsem Alois. Alois, vítám vás.
2: A už jsme se seznámili.
3: Už jsme se seznámili, já
2: ale jestli
3: Alois.
2: Chcete slevu, tak se nemusíte válet
3: ne,
2: po zemi.
3: Ne, já nevstanu, dokud neřeknete ano.
2: No já nevidím důvod, proč bych měla říkat ne.
3: O, drahá, učinila jsem mě tím nejšťastnějším člověkem v životě. Promiňte.
2: Načtu lik vidět.
3: Drahá.
2: Netušila, že starý karate může člověka udělat takhle šťastný. Kdybyste měl zájem, tak bych vám mohla prodat ještě starý šicí stroj, ale no, abyste mě radosti pokousal.
3: Prodat?
2: Ano.
3: Promiňte, ale co pořád mluvíte o prodávání?
2: No, jste tady na inzerát. Starší kanape prodám levně.
3: Ne. Já jsem značka Společná cesta do radostného stáří.
2: Je. Tak to bude nějaký omyl.
3: Omyl? No tak to jste mě to radostné stáří pěkně nabourala.
2: Já se vám opravdu omlouvám.
3: To je mě čočku platný. Taková harmonie duší. Tak jsme si krásně rozuměli. Já už jsem ale viděl na tom divanu.
2: No dovolte. Myslíte, že já nejsem zklamaná? Tak... Já už jsem se tak těšila, že ten starý krám půjde z domu.
3: Ale prosím vás, čemu by mě byl starý diván, když měl srdce přeteká láskou? Promiňte, vážená, že jsem tak smělý. Jak vy takhle žijete?
2: Já jsem počestná vdova.
3: Prosím.
2: Děkuji.
3: Prosím, směl bych vám, mohu vás?
2: Oba, ano.
3: Kousek, prosím, doprovodit, když se tak všechno popletlo, madam. Máme, myslím, společnou cestu, že?
2: Ne, to bych od vás nemohla žádat.
3: Ne. To je moje povinnost, já jsem vás přece zdržel, madam.
2: A jaké pak zdržení? Já jsem původně chtěla prodat starší kanapy.
3: Prosím vás, naš ten spěch, paní Jarmilo. Divan sem, divan tam. Jsou vážnější věci v životě lidské.
2: Myslíte?
3: No, jistě. Víte co? Dáme se tady takhle tou pěšinou. Láska, to je mocná čarodějka, paní Jarmilo.

0: Noc s hvězdou.
1: Ale zastavte, pane, zastavte, pane.
2: Pane, já nemůžu kvůli vám zastavit, když mám jednou švunga.
1: Jo, tak podle dopravních předpisů mám ty dvě češecky vyčínající předměty ověšený červenýma světlama, pane, vedne červenýma hadrama, rozumíte?
2: Já ale nejsem dopravní prostředek.
1: A jste kůň, a to je taky dopravní prostředek, pane.
2: Pane, nechte si to, nebo udělám neštěstí.
1: A to už jste udělal, když jste se narodil, vlastně vy jste půl do umělého, vy jste se byli k jednomu profesorovi, když jsem mu nepovedl umělej vůl, pane, rozumíte?
2: Pane, nehledě k tomu volovi, jste mě urazil matku.
1: A vaši matku na nejvíš lituji to, ta vaše matka to bohat bez báta vrážčita, to je lito, vůbec matka.
2: Já zasituju tu Pavla, co vám spadla na hlavu.
1: A jak to víte, když já to tajil, to už jenom by dávno ututláno, pane. A víte, já se tady postavím a já si myslím.
2: Pa, co si myslíte?
1: Na svoje si myslím, co bych si myslel, a potom lidi jsou různý a já různým lidem různý věci neříkám.
2: Lidi jsou různý, například blbý.
1: To jsem si všimnul.
2: Vy víte o nějakým blbým, já bych znal taky jednoho a nebyl by ani tak dvakrát moc daleko.
1: Jo, ten mu je taky vedle.
2: To ví, jak se radšte být, pane.
1: Já jsem Švort.
2: Já myslím si zaměstnáním, povoláním tedy.
1: Já jsem host.
2: Do domu?
1: Ne, na svatbu, víte, jak oni vycházejí z té radnice, celý takový omámený a pozdě bych a honí, tak já se přidám. Najednou jedu v auto, najednou jsem za stolem a najednou jsem našeranej.
2: Pak vás tedy vyhodějí.
1: To je tedy technická otázka, ale kalorie si nesu sebou.
2: Stala se chyba, pane, stala se chyba, vy jste se narodil.
1: Já jsem objektivní člověk, já to přiznám.
2: To prosím tedy bez urážky, vaše rodina byla hodně zavostalá.
1: No já nevím, jak je to u vás, ale rozumíme si docela dobře, pane. Víte, to je vůbec volovina, to je blbá jiznický, to říkejte mně a ne někomu jinému, pane, víte? A to byla doba bronzová a pak už to nebylo, ano.
2: Pane, jo, pane, my tady třeba zveme a vedle v pokoji hoří.
1: To by nevadilo, pane, my máme alibi.
2: Jak to alibi?
1: My jsme zavřený v gramofonu, víte? A to by stejně, ale já jsem taky tohle a tohle. A vy nejste takový divnej dneska?
2: Já jsem si, pane, namluvil jednu senioritu.
1: To je zajímavý a mě jste v jejich očích neviděl, jak jsem tam takhle chodil, že ne? To mě nedělejte, pane, nekřište tolik, aby nepřišel nějaký jednotlivec a nebo klíčil nás, pane. Já jsem si praštil do šimpajznu, já jsem si zlomil služební nohu, pane, to mě nedělejte tohle.
2: Pane, kolego, víte, zatímco vy konstatujete, že to je naprosto směšné a konstatují, že to je naprosto blbé.
1: Jo, tak tež u vás, pane kolego. To bysme dlouho mluvili a nedomluvili bychom se, víte? To je taková hříčka slovní. To mě nedělíte, to by bylo ono a to už je ono, víte?
2: Pane kolego, dovolte, abych se vás zeptal, co říkáte atom.
1: No atom, to je atom. To je takové žužlení na to je pohromadě a to se nedá rozdělit, pane. To je atom.
2: To je všecko?
1: Ano, to je všechno.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

Krist chrlí nenávist, vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: hvězdou.
1: Stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Paserem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Paser. Šafář Nikles

smiloval velice správce pasera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě Utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce paser 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské. Že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo. Jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebemíň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Veď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralý jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma, ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, s asi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle nad hlavami obou vznášel se kriminál. Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv.
První svědek byl hostinský tiskař. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pámbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady pan správce Paser, pane tisko? Hospodský tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele, milost pane, slavný soude, pan správce byl tenkrát veselý. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát vožralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselý. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselý, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály. Koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu na kachlíkovi.

Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda. Mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.

0: Stanice Hvězda.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy.

tvůj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, Conchita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív

0: Noc plná hvězd.
1: Vnímám sluch a nebo hlas.
2: Obojí, pane profesore. Obojí. A to je taková, totiž hudební sluch, já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo, to je konec. Já nevím, kde se to změní. Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. Já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec. To co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej, kvete růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla, pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
3: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, a nebo pro zpěváka mluvit?
2: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, má to takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej, kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referén má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. ještě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to rozvíte, tak mírných, zírných, jo, latinsky řečeno, tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

já. Autobus přiveze až zítřejšího rána studenej propocenej vzduch. Zůstal si sám a s tebou polekaná vrána, jedinej v tomhle kraji druh.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: dobrý den.
1: To je náhoda, co?
2: No, to je. Člověk ne. Tady tak sedí.
1: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
2: No. Já vás hned poznal.
1: Tak? No já vás taky.
2: Jo.
1: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
2: No jo.
1: No jo, taky tak trochu jako...
2: No taky, to taky víte, ne, člověk musí tak jaksi...
1: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba je tak nějak, jak bych tak řekl...
2: Jo, to máte pravdu.
1: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
2: no
1: víte.
2: Jo.
1: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
2: To já znám, no jako jo. U mě.
1: Taky, že jo, no jo.
2: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že
1: ano. Jo. Nebo i něco jinýho.
2: Jo, tak.
1: No jo, to je právě, to je ono tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
2: No jo.
1: Člověk jedno pro druhý zapomene,
2: no,
1: víte,
2: no. Právě.
1: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
2: taky
1: říct.
2: Taky ne, nevím, no.
1: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
2: Ale, no tak různě.
1: Různě, jo, no, různě. No, já jsem si to myslel, ano.
2: No.
1: To jsou novinky,
2: no.
1: Ne. Utíká to, co?
2: No, tam to letí.
1: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
2: Jo.
1: No jo, není přešťastný manželství.
2: No jo, to je pravda.
1: Manželství to musí klapat.
2: Jasný manželství především.
1: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
2: Jak slepičí nemoc?
1: No když jako zanáší.
2: Jo tak, to jo.
1: Tak to je konec.
2: No jo, to máte pravdu.
1: A je to smutný, že takových lidí ještě dostal.
2: A víte, že máte, no jo.
1: Já už budu muset pomalonku, poněž ono...
2: Spěchat, já taky letím. No, no. A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
1: Ale celkem nic, no narodil se mi kluk.
2: Je, to vám no. Gratuluju, no a manželka?
1: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zas bude randál.
2: A je.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltín, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No, není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží navou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčit

0: Film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kde stejný tři ulice jsou, co jsem živ, v tý jedný jsem žil a druhá vede k vám, kudy vede třetí ještě poznat.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Těm, kteří dávají přednost ušití šatů, nabízíme velký výběr vlněných, bavlněných i hedvábných látek. Nezapomeňte však při výběru látky na vhodné doplňky, které jsou výrazem vkusu každé ženy. Vhodné boty, kabelka i rukavice zvyšují váš půvab.
5: Chcete-li si koupit na pánské šaty, přijďte. Poradíme vám nejen kvalitní látku, ale také vzor i barvu, která vám bude nejlépe slušet.
4: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: plížím dávno dopravní ruch stich. Nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klaxon zní.
0: Klaxon zní
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý

0: ten svůj klaxon.
1: Schudím se, jedu tě rád. Klaxon můj,
0: klaxon můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu má,
0: k němu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.

0: mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.

0: dávno šlo město spát. Klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním? To není zdravé otužování.

0: nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany, nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany, nachladl se a zemřel.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

budiší sláva, černou kávu. Vaříme sobě, vaříme rádi, v pracovní době Ocáhlová Karásek i Vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soud

0: Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku. Jež to byla ostrovtipem nadána, napadlo jí, služka myslí na pána, juch na pána.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Teď mu jistě smolí psaní, pana vsteky blé.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku. Juch, po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak s její

0: Já
1: ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
0: Až se v bílém půjdu vnáš.
2: Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
0: Až se v bílém půjdu vnáš.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.

východním, větrům se smál, brázdil oceán. Kormidlu sám pevně svíral,

0: ale města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál.

zima jak spíňa, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mnou švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

pokryl jsem útratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plen. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek, připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo. Otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

byl jsem ti sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechlad a vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou, teď všude kolem mne

0: tě brání.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden depak, hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Proč jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořán.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Posluchači, my jsme zjistili, že vy nevíte, k čemu je vitamin A. No to je tedy přímo žinantní.
5: No ano, vitamin A přece. Vitamin A je jeden z mála vitaminů, kterým je obohacena sana, rodná sestra másla. Tupí, jak víte, nemají zpravidla vitaminy, ale sana jo.
4: Sana jo, sana, sana jo, sana jo.
5: To je nějaká japonská písnička, sana jo, sana jo.
4: Ne, ty hanácky, sana jo, sana jo, sana jo. Sana je hodnotná právě proto, proč je pro vě hodnotná sana jo?
5: Ano, sana je, protože obsahuje 7500 jednotek vzrůstového vitaminu A.
4: Jak to vzrůstového, tážete se, já
5: no,
4: odpovídám. Ovšem, že vzrůstového.
5: Ovšem.
4: Při jeho nedostatku opravdu ustává vzrůst dětí.
5: Přijdete třeba na úřad a tam jste takhle malinký.
4: No, takhle.
5: Takhle
4: jak?
5: Malinký.
4: Takhle, jo.
5: A říkáte si, jak to, že jsem takhle malinký tady, když ze mě pochází všechna moc ve státě.
4: Ale vysvětlení je na snadě. Vy máte málo vitaminu A.
5: Ano, máte málo vzrůstového vitaminu A, proto jste takhle malinký. Vyměňte však živočišné tuky za rostlinné oleje či za sanu, rodnou sestru másla.
4: Až přijdete na úřad, potom, podruhé, už vám nebude chybět vzrůstavý vitamin A, už nebudete tak malinký, naopak, bacíte do stolu a všecko bude lítat.
5: Ano, všecko bude lítat, ale chce to sana jo, sana,
4: sana jo, sana jo,
5: sana jo.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

A číhal potají za vodou, kde si větry čechrají hřívu svou, kde mají rozmařilý jezinky tu, tam, kde z mokrý trávy vodník má trůn. Tam jsem čekal potají v rákosí, že o lásku víla mě tam poprosí. Kolikrát

Vím, že všechno drsnej chlap objeví, tak já jsem na to kam, to se ví. V oblacích jsem hlavu měl jako pán, ale teď bych říci chtěl,

0: povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: O 5:00 odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Steven Spielberg posílá tento týden do kin nový film. Jmenuje se Den odhalení. Lidstvo v něm má pochopit, že prý mimozemšťané skutečně existují a že není možné dále skrývat pravdu. Zapadá to navíc docela jasně do naší aktuální reality. Vždyť Trumpova administrativa minulý týden s velkou slávou odtajnila další a další dokumenty o údajných pozorováních UFO. Co to znamená? Inu, že je zdárně připraveno rozjet tu naplno dlouhá léta připravovanou akci ufománie, či spíše ufomaniaků, podpořenou projekty Pentagonu jako Blue Moon. Tyto technologie dokáží například přesvědčivě udělat hollywoodské představení přímo před našima očima, na obloze, v ulicích města, nebo kdekoliv bude potřeba přesvědčit lidi o tom, že se něco děje, i když se to neděje. A tuto blamáž můžeme čekat už letos v létě. Zatímco film pana Spielberga má lidi připravit, že tam jsou a chtějí nás navštívit, přidal se do debaty také dlouholetý exorcista Steven Rosset. Upozorňuje, co v hollywoodské produkci nenajdeme. Podle něho je totiž většina těchto úkazů dílem démonů, kteří se rádi vydávají právě za návštěvníky z jiných planet. Démoni, jak říká, dokáží udělat právě ty věci, které nejsou schopni lidi ještě udělat, a jsou to právě takové věci, které se objevují při domnělých pozorováních UFO, jako ty zdánlivě nemožné změny pohybu těles při vysoké rychlosti. Nevěříte? Odpovědí, zda má Steven Rossetti pravdu nebo ne, může být jistě to, že po jeho prohlášení ho místní kardinál okamžitě odvolal z funkce washingtonské arcidiecéze. Podobně přitom o démonech mluví i americký viceprezident Vance, na toho však ruka Vatikánu nedosáhne. Reklama na Spielbergův film praví, že lidé mají právo dozvědět se pravdu. No, otázkou spíše je, kdo a v jakém převleku se za onu pravdu snaží vydávat svou falešnou tvář.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Jo.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

hleď, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamenal týden,

klidně si řekni, co má být. Mládí se vrátí stěží, ten, kdo svůj život umí žít, pro toho léta běží.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

já povídám, milej pane, to nemůže být. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera sečl

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervu se, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

Kde byli v neděli včera, neděle byla, za týden bude zas. Zase jí řekne má milá, rukou jí ovine pas. Chtěl bych se s vámi vsadit, že příští neděli zase se budou hladit, abyste věděli. Zase se nad ní skloní, ona je s pelem květ, on jenom zjistí, jak poní, a pak se zvedne zpět. A včera neděle byla, včera byl hezký čas, včera neděle byla, a kdybyste věděli, kde byli v neděli, kde budou.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veri. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Spěcháte po ránu? Abyste mohli uvařit snídani, musíte zatopit. A na to je potřeba dříve vstát. Ale proč, když si můžete přispat? Stačí mít elektrický vařič a za chvíli máte snídani připravenu. Ohříváte-li oběd nebo večeři, pak jedině na elektrickém vařiči, který vám ušetří čas.
5: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Do řek obyčejná naděje, že dovoláš se pomoci. Obyčejná naděje, že se i na tvou nemoc hledá lék a že tvůj život není jenom krátký uplovoucí. Proč se tváříš, že máš v tom světě vlastní svět? Vždyť ten náš svět, to je obyčejný ráj, jen bez té důvěry, že na nás někdo myslí a že chce pro nás je.

0: 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě

hlídal za cestou a čekal, že je najednou zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do stráně.

tušil, že co hledám, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

いいなわー新鮮に上がりか仕事に行くにか荒くて見えるしやみやすき

mistra chtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Vestínat patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde Pepa k flekům a vidí tam Tondu smutně sedět u stolu a říká: ale Toníku, co se ti stalo, že tady tak smutně sedíš? Tonda říká: ale hochu, vždycky mám takovou žízeň a nemám peníze žádný. Dneska mám zase peněz dost, zase nemám žádnou žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Když do ovoce dají se červy, ať už záměrně, anebo náhodou, to aby sadař si dal do pořádku nervy, to aby vůbec nepočítal s úrodou.

Kde jsi byl, když jsem oral, když jsem sázel, houboval? Sever se táhni, odkud jsi přišel, nikdo tě sem nevolal. Když do ovoce dají se červy,

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Toho dne v poledne toho dne, když jsem spatřil světlo světa, řekli si dva strýci, řekli si matka, otec i teta. Aby byl rodiny pícha a nehonil pozdě pícha, studovat musí, řeči znát musí.

portýra. Onehdá se mi zdá, onehdá městská rada zasedala. Řešila, jak by se zničila ta kryse, co nám tolik dodala. Po debatě hlučné dosti, proti nezaměstnanosti, jeden kos náhle pak zdvihnul nost, božskou káp, ať se natisk neletá. V tom letáku ať stojí, ať se nikdo nebojí, město na stráži stojí,

Tak jsem čet, co jsem čet, rozpočet, to jsem čet, říkal jsem si, to je prachu. Potom však, ha co pak, sklopím zrak, ha co pak, řeknu si, počkej prachu. To se ti snad jenom zdálo, ono vlastně je to málo. To není legrace, co stojí za nace a pak reprezentace. Je zapotřebí z čerstva budovy ministerstva, železnic, zemědělstva, parlamentě adaptace, a proto ať se spoří.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrák rychle

mistr Švec se loučí s Máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šárce čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šárce čbáně u fleků. Teď do čbánu ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šárce čbáně u fleků. Ženy své pak ku vsteku na mol přišel z výletu, protože byl místo v šárce čbáně u fleků.

0: zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert, byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert, byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert.
1: Stanice Hvězda.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty.

na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a povál, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, i celý roztrhaný, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídal ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

radši bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že si šláp. Když se bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když nabouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus, a na co sáhneš má samý mínus, nikdy

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

jak pak je dnes u nás doma. Když si mlha lehá do vřesu a když z

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Aha, tak o strašidlech a hastrmanech chcete, abych vám vypravovala, Holenkové. No, inu, proč ne? Vždyť právě tady u nás, v Syslově, žije hastrman, jak se sluší a patří. A taky strašidlo, jaké ve světě, hned tak někde neuvidíte. Já je náhodou oba dobře znám, protože u nich už nějaký ten pátek posluhuju, ale co jsem s nimi také už zažila. Ale abych začala pěkně od začátku. Tak nejdřív tady v Syslově žil jen hastrman Brčál. A právě s ním jsem jednou jela takhle na večer v tom jeho kočárku taženým 4 kočkami smutným údolím za Syslovem, co se tam říká na Šmejkalce. A tam to vlastně všechno začalo.
2: Tohle údolí jakoby něco potřebovalo, pane šéf.
1: Je tady takové smutno a ticho. Všude plno balvanů a stínů, až jde na člověka strach. Já jsem vždycky moc ráda, když mám tuhle Šmejkalku za sebou.
3: Já vím, Bouďačko, co Šmejkalce chybí. Pořádné strašidlo, strašidlácké. A to byste koukala, jak by tady najednou bylo živo a veselo.
1: Strašidlo? Pro krýle pána vám se to, pane šéf, lehko řekne. Ale kde ho vzít? Najít v dnešní moderní době nějaké strašidlo, to by byla pořádná fuška.
3: Inu, já bych o jednom takovém věděl. V Černých Voděradech má strašidláckou dobře zavedenou živnost můj starý dobrý kamarád Mulisák. Známe se spolu už nějakých 600 let a tahle naše Šmejkalka, to mi věřte, ta by pro něho byla jako stvořená.
1: 600 let? Ale to kdo ví, jestli ještě vůbec žije, stričku hastrmané. A taky kdo ví, jestli by se mu sem do Syslova vůbec chtělo, když už má živnost zavedenou ve Voděradech.
3: Pardě, rákos, Bouďačko, a proč by mu Lisák nežil? Strašidla se přece dožívají tisíce let. A pak Mulisákovi se už ve Voděradech stejně nelíbí. Tuhle si mi dokonce stěžoval, že se v té dnešní moderní době nebojí strašidel už ani staré babičky. A tady by si Mulisák mohl strašit krásně třeba od rána do večera.
1: Jemináčku, a to bych se, pane šéf, po večerech mohla chodit dívat, jak se vlastně takové poctivé strašení dělá. A taky bych se třeba na stará kolena ještě něčemu přiučila, ne?
3: No proč ne? Proto hned zítra zapřáhnu do kočárku všechny 4 kočky, netopířím sádlem promažu kolečka, aby cestou nevrzela, a Mulisáka, ať chce nebo nechce, z Voděrad do Syslova přivezu.
1: A taky druhý den, Holenkové, hastrman Brčál strašidlo Mulisáka doopravdy přivezl. Jejich první cesta samo sebou hned večer vedla na Šmejkalku.
4: Pardie, netopér, tady to opravdu vypadá jako před 100 lety. Ticho a smutno je tady, že bych si samou radostí až za výstruha povyskočil. Tady bych si opravdu ještě pár pěkných let docela pašácky zastrašil.
3: Však jsem ti přece už cestou říkal, že Šmejkalka je ke strašení jako stvořená. Uvidíš, že ti nevděčníci ve Voděradech budou ještě dlouho vzpomínat a litovat, že si od nich odešel. Takové staré a zkušené strašidlo, jako seš ty, Mě tak někde nenajdou.
4: Pardie netopér, jak tak koukám, ani zařízení by mě tu moc peněz nestálo. Hm? Je tady všechno, čeho je pořádné strašidlácké živnosti třeba.
3: Vidíš?
4: No, nic se to nemusí bořit ani ničit, jenom meluzínu. Tu bych si pro jistotu měl vyzkoušet. Ta moje stará už je celá nějak vyšeptaná, za stěhování nestojí. A kdybych si měl kupovat z brusu novou, to by mě, kamaráde, stálo hromadu peněz.
3: Meluzínu? Načo ti prosím tebe v dnešní moderní době třeba meluzína?
4: Jo, kamaráde, ta je k poctivému strašení, jaké já jsem zvyklý provádět. Náramně třeba. Hm. A pak stará strašidla nedají bez pořádné meluzíny ani ránu, to bys mohl vědět.
3: Ale...
4: Jo, však já vím, že ty máš doma také hrnečky na dušičky a také je nepotřebuješ. Pokud vím, ještě si nikde nikoho neutopil.
3: Inu, každý sám nejlíp ví, co ke své živnosti potřebuje.
4: Jo, jo, jo, a zkusíme teď, jestli tady vůbec nějaká meluzína je. Dávej pozor, odkud se nám ozve. Hábrle, bábrle, volám tě. Pardie, rákos, to je spěch. Já ještě ani pořádně neřekl, co chci. A meluzína už ječí sama a zadarmo. Ha, to si dám líbit, panečku.
3: Tak vidíš, slova. Máš tady brekekekekek. Našmejkat se všechno, čeho je k pořádnému strašidláckému řemeslu třeba.
4: Jo, a hned zítra se pustím do strašení.
3: A to ne. To ne, to zase prr. Nejčkon to, kamaráde, nejde tak snadno, tak lehce, jako to bývalo, když jsi se zařizoval ve voděradech. Nejčko, musíš mít ke strašení pořádné povolení od starosty obce. A proto hned zítra k našemu panu starostovi zajdeme.
2: Samo sebou, holenkové, že ráno sotva se sluníčko vyhouplo nad kožený vrch, byl Hastrman Brčál i se strašidlem Mulisákem u pana starosty.
3: Pane starosto, tu je kamarád Mulisák, jak sám račte vidět, je strašidlo k pohledání. A rád by se u nás v údolí na Šmykalce natrvalo usadil.
5: No tak tedy pozdrav pambu, strýčku Mulisáku a pěkně vítám.
3: A kvalifikaci znalostí i doporučení, pane představený, má náramné, však uvidíte sám.
5: No, což o to, ono by bylo dobré, kdyby se u nás v Syslově nějaké pořádné, poctivé a také řemesla znalé strašidlo usadilo.
3: Ano.
5: Děcka už bez toho začínají tropit všelijaké nezbednosti. Jo. Z našeho obecního policajta Mikuláška si dočista nic nedělají.
3: No pravda, pane představený. Už pro pořádek v obci by u nás nějaké pořádné strašidlo mělo být. A taky to brkekekekek hned jinak vypadá, když má obec strašidlo své a nemusí si strašidlo pořád někde půjčovat.
5: No, já bych Jášku proti tomu strýčku Hastrmane nebyl, aby se u nás tuhle strýček Mulisák usadil. Hmm. Jenomže, když on ho tady nikdo ani nezná.
3: Jak to, že ne? Znám ho přece já. A vy znáte zase mě jako pořádného a poctivého Hastrmana. A taky víte, že bych vám na Šmejkalku nějakého nedouka nenasadil.
5: Pravda, já vás znám, stričku Hastrmane, ale když oni se světem potloukají všelijací lajdáci a vydávají se přitom za pořádná, poctivá a pracovitá strašidla.
4: Ano, ano, správně. A přitom nerozeznají pardie netopér ani noční můru od vrabčáka.
5: Tak, tak. Jeden takový darmojed a vykutálenec, abyste věděl, strýčku Hastrmane, i vy, strýčku Mulisáku, už tady taky byl.
3: Jenomže můj kamarád Mulisák, pane představený, má, jak už jsem vám říkal, ta nejlepší vysvědčení.
4: Já strašil, pane starosto, jednou dokonce i na císařském zámku. Jak já jsem tam strašil, na všech lepších hradech jsem jako doma a o ostatních zámcích a nobl domech ani nemluvím. Pardie netopér, já mám 600 let praxe, pane představený, a to je nějaká škola, když radšej dovolit.
5: No, když je to tak, já už tedy proti vašemu strašení v obci nic nenamítám. Ale dříve, než vám dám své starostenské povolení, musím vám dát nejdřív ponaučení.
4: K vašim službám, pane představený, už vás poslouchám a taky předem děkuju.
5: Tak já už tedy proti vašemu strašení v obci nic nenamítám. Ale dříve, než vám dám své starostenské povolení, musím vám dát nejdřív ponaučení.
4: K vašim službám, pane představený, už vás poslouchám a taky předem děkuju.
5: Tak tedy.

0: Na bludičky a světýlka pozor, ať nevypálíte celou vesnici.
1: Pane starosto, vždyť jsem pardie netopejr strašidlo řádně vyučené u samotné bílé paní z hradu Flákoštejna. Nejsem přece žádný začátečník a vím, co se sluší a patří.
0: Tak, tak, tak to rád slyším. Ale musím vám ještě říct, co? Abyste strašil hlavně kolem zahrad a polí, kde jsou lusky, aby nám je děcka neroznesla.
1: O, spolehněte se, pane představený.
0: No a já, když budu vidět, že strašíte nejvíc okolo mé zahrady, nebudu hledět na nějaké to slovo, ještě vás leckomu ke strašení doporučím, abyste si nějakou tu korunku přivydělal.
1: Úctivě děkuju, pane představený, a taky slibuju, že budu strašit tak důkladně a poctivě, že se budu pardie netopejr sám sebe bát.
0: A nakonec, abych nezapomněl, strýčku mulisáku, děcka strašte hlavně násobilkou 7 a souhláskami obojednými, protože těch oni se bojí ze všeho nejvíc.
2: A pak to teprv, Holenkové, jak se patří, všechno začalo. Mulisák strašil ve dne v noci a za každého počasí. Meluzína hvízdala i v červenci a třeba za pravého poledne. Kroupy padaly třeba z čisté oblohy, jako když se pytlík s krupicí roztrhne. Ale vždycky jen tam, kde kluci tropili právě tu největší neplechu. Jenomže jednou se mulisák za jedné deštivé a studené noci důkladně nastudil. Horečkou mu svítily oči, klepal se jak list a musel ulehnout.
3: Tak co, starý brachu, jak se ti daří?
4: Špatně, kamaráde, moc špatně.
3: Ale...
4: Takhle už ležím skoro celý týden.
3: A co to?
4: Rýbu mám, horečku mám, kašel mám, lipové té propocení mi tuhle bouďačka vaří. A nejhorší ze všeho je, že moje strašidlácká živnost vázne. Pan starosta si o mě bude nakonec myslet, že jsem nějaký lajdák.
3: A co tento nonc, tvůj kluk Bubáček, ten by tě přece v řemesle mohl alespoň drobátko zastat, ne? Pokud vím, vyzná se ve strašení už docela dobře. Však tuhle starou bouďačku už nejednou, jak se patří, pořádně vylekal.
2: Prokryle, pána stričku mulisáku, Bubáček, kde je ten kluk, že on tropí zase někde nějakou neplechu? Jak ho člověk chvíli pustí z očí,
4: tak... Jestli mi ten kluk prach milionská zase vytáhl vzdušné saně a někde je rozbil, tak mu pardie netopejr už doopravdy vypráším kalhoty.
3: Co, neměj starost, přece bys nechtěl, aby strašidlácký kluk seděl doma za pecí jako nějaký líný Honza. Docela určitě jsou někde s mým pulcem a až dostanou hlad, přiletí oba domů dřív, než bys řekl švec.
2: Bubáček, Holenkové, doopravdy už po obědě potichu, aby nikdo nevěděl, vytáhl z kůlny staré odložené letadlo a pustil se z koženého vrchu k rybníku za pulcem. S ním pak rychle odletěli pod mlýn na palouček, kde už je vyhlíželi mlynářovic děti.
5: Letí, podívej, Vašiku, Bubáček už letí a plec letí s ním, sedí za ním.
6: Prokryle, pána, což pak tohle je nějaké letadlo? Vždyť to vypadá jako nějaké bachraté koště.
5: Jemináčku, Bubáčku, já myslela, že to vaše letadlo bude nejméně tak veliké jako kočár pana hraběte.
7: Co tě to napadlo, Mariánko? strašidlácké letadlo musí být malé, aby se s ním strašidlo všude pěkně, pohodlně dostalo.

0: A protože tohle je letadlo nejmodernějšího typu, nemá křídla ani vrtuly. Jenom tadyhle má vidlici, kterou se řídí směr.
1: Račte nasedat, panstvo, račte nasedat. Zkušební let kolem Paloučku právě začíná. Naše letadlo nejmodernějšího typu je připraveno k odletu.
0: Vašíku, ty se posadíš hned za mě a budeš se držet mého kabátu, abys nespadl dolů jako zralá hruška. No a Mariánku bude před sebou držet pulec, aby nám i náhodou cestou nevzal vítr. Pozor! Startujeme! Pozor!
1: Nebojte se, poletíme pořád takhle pěkně nizoučko.
0: A teď vám ukáží, jak se naše letadlo umí pěkně lehonce proplétat mezi větvemi vrb a olší.
2: Vašiku, jak se tohle letadlo vlastně kočíruje?
0: Tak touhle vidlicí vždycky pootočíš tam, kam právě chceš letět. Pak se dívej, pootočím drobátko doprava a už uháníme doprava. A teď pootočím doleva a už letíme doleva.
2: Půjč mi na chvíli, já bych to chtěl také zkusit. Vždyť jsem docela sám kočíroval i valachy pana starosty.
0: Jebak. To by špatně dopadlo, protože ty nemáš na řízení strašidláckého letadla zkoušky ani povolení.
2: Jenom kousíček bubáčku, jednou okolo našeho Paloučku, vždyť jsme kamarádi.
0: No, ale slib mi tedy, že nepoletíš nikam jinam a že poletíš jenom takhle nizoučku.
2: Jemnáčku, slibuju.
3: Vašík, holenkové, docela bez chyby obletěl Palouček. Ale potom dostal kuráž a žadonil, aby ho bubáček ještě chvíli nechal řídit. Dobromyslný bubáček mu to tedy dovolil. A Vašík ještě třikrát obletěl Palouček. Potom ale kozel ví, co ho to najednou popadlo, zatočil vidlicí sem a tam, postrčil ji dopředu i dozadu. A než se bubáček vzpamatoval, letěli z údolí ven nad vesnici. Marně bubáček na Vašíka volal a radil, co má dělat a co ne.
2: Já chci dolů. Já se bojím.
0: Postrč vidlici drobátko dopředu, Vašíku, a přistaneme tamhle za vsí na louce.
2: Já chci dolů.
0: Mariánka chce domů, Vašíku, musíme přistát, slyšíš? Tak přistaneme tady na Paloučku u vašeho mlýna. No musíš zatočit trochu doprava, ale opatrně, ať nespadneme do Mlýnské nádrže.
4: Neboj se, bubáčku, já už umím docela dobře kočírovat. Jen ještě jednou obletíme okolo školy a zamáváme panu učiteli a panu starostovi, ať mají radost. A u mlýna přistaneme jako do peřin, uvidíš.
3: V tu chvíli právě dole před mlýnem rozmlouvala paní máma Votrubová s tetkou Franťačkou a sypala zrní kuřatům.
5: A taky jsem, představte si, paní mámo, slyšela, že má naše princezna sešity samou Kaňku a že chodí trampovat.
6: No opravdu, paní mámo.
5: Opravdu. A povídá se taky, že střílí z kanónu a že rajtuje v aeroplánu a hraje na rádio a tahací housle.
6: No inu, paní mámo, to víte. Princezna je jedináček, taky to pan král dovoluje. A kde pak máte vašeho Vašíka, že ho tady nikde nevidím? Mariánka tu taky není.
5: Ty jsou s těmi kluky strašidláckými pořád někde ve větru.
6: Ve větru?
5: Pravda, pořád jsou někde.
6: Proklíde pána, paní mámo, podívejte se nahoru. Že jsou to...
5: Větran do čepice. Zadracení kluci strašidláčtí. Tady se má vidíte, paní mámo, co si ti kluci všecko nevymyslí. Jen samé nezbednosti dělají. A ještě k tomu Vašíka s Mariánkou svádějí. Ale až já je dostanu, já jim to...
3: V tu chvíli se ale, holenkové, Bubáček s Vašíkem tahali o řídící páku tak nešťastně, že je letadlo docela přestalo poslouchat a klouzavým letem letělo místo do vysoké trávy na palouček přímo do větví staré duté vrby u nádrže s vodou.
5: Holem, pomoc, sousedko! Děti jsou i s tím zatroleným aeroplánem ve vodě!
3: Paní máma uháněla k bahnité nádrži, kde se děti na vodě mrskali jako kapři na suchu. Utopit se nemohli, ale Mariánka křičela, jako by ji všichni kozli brali, protože si pádem na vrbu drobátko odřela nosánek. A Bubáček s Pulcem? Inu, ti, když viděli nazlobenou paní mámu s koštětem v ruce, skočili rychle na aeroplán a v tom okamžiku byli zase v povětří.
5: Kluci zatracení ještě jednou překročit práh našeho mlýna. Uvidíte, jak vás odtud vypakuju. A se strýcem Murisákem a Brčálem si ještě promluvím. To si pište. Na to se teda spolehněte. Vám to jen tak neprojde.
3: Mariánka zatím přestala křičet a paní máma ji odváděla domů, aby ji dala zase do pořádku, protože byla od bahna celá umazaná jako čuňátko. A za nimi pak po cestě ke mlýnu smutně a se svěšenou hlavou putoval i Vašík, který vlastně všechno svou neposlušností a všetečností zavinil. Když pak večer přišel na návštěvu do mlýna Hastrman Brčál, paní máma Votrubová se do něho zle pustila.
5: Musíte, stříčku Hastrmane, toho vašeho Pulce za dnešní neplechu pořádně potrestat.
7: To víte, paní mámo, že potrestám. A to velmi přísně. Celý týden se kluk nebude smět mejt.
5: No, tomu toho uděláte, jen co je pravda. Což pak tohle je pro kluka nějaký trest, stříčku Hastrmane?
7: No jak pak by ne? U lidských dětí to pravda žádný trest není, ale u nás Hastrmanů je to horší, než kdybych mu vyprášil kalhoty. My se totiž často musíme umývat vodou a když to delší dobu neděláme, pálí nás kůže jako oheň. Proto vám za to ručím, paní mámo, že třetí den bude Pulce pálit kůže víc, než po pořádném výprasku.
3: Když se potom za několik dní náhodou sešla paní máma i se strýcem Mulisákem, žádala ho, aby také on potrestal Bubáčka. Ten ale jen mávl rukou a dobrácky se na ní podíval.
8: Paní mámo, nezlobte se, ale já vím, že za nějakých pár let budou i lidé létat s takovým klidem, jako vy teď chodíte po zemi. A tak si myslím, že je to docela dobrý, když si budou děti už ode dneška na to zvykat.
3: A na to už, Holenkové, paní máma neřekla dočista nic. Jen si něco pomyslela o starých a nerozumných strašidlech a šla po své.

0: nás v Syslově Holenkové je jen jedno třídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, vstát teď, zpříma hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda Holenkové, když děti na komando neposlechly. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani trochu nebolelo. Protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak srovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc.
1: Zpříma hleď, násobilku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím, jednou šest, šest. Dvakrát šest, dvanáct. Třikrát šest, osmnáct. Čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiansky zevou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný, hlásím, že mi vzal vítr číta.
2: Je, prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Hlásím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
4: Horide, jedanec u všech kozlů, co se to tady děje? V létě a takováhle činěnice, kdo to jak živ viděl, i to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina skučeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami.
5: Pozor, pozor!
1: Dveře zavřít potom! Okna zavřít teď!
0: Davídek se při té činěnici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
4: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani lísteček. A tady milion brundibarů, máme hotové dopuštění, jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
4: Milion brundibarů, tisíc kulí a granátů, to byla petarda.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobití a kroupy no? Dělal tady za mnou Mulisákův Bubáček.
4: Cože?
3: Já jsem ho viděla.
4: Kdo? Mulisákův Bubáček?
6: No pardy, ranesno, bodeť, že mě to nenapadlo.
4: To on přece určitě dovedl. No počkej ty kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Munisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Munisák z lavice ven, teď! Nebo si pro tebe najdu?
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on Bubáček nemůže.
4: Jak to, že nemůže?
3: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
4: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
3: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
4: Pardy, ranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde?
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobytí tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
4: Cože? Pardyrákos, to snad ne?
3: Prosím, ano.
4: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou číněnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád. Dešť, silný vítr, melazina, meluzina, změní, je tady taky, no ale jak by jen mohl.
3: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
5: No, a dá?
3: A pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
4: Pordy, rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, no třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko klička.
6: Milion Brondibaru, co to?
3: A chumelí, už zase chumelí.
6: U všech rohatých, jak se to zastavuje. No slyšíš, Mariánko, jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
3: Prosím, to já už nevím, protože já jsem hned zalezla pod hlavy.
6: Pardy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s ním?
4: Pozor! Všichni ze třídy ven! Teď a domů marš! Nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou!
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davídek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té činěnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobytí rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davídek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobytí a hromobytí. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
6: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Mulisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? Kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál, vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela.
7: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holenkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly, Klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
6: Prokryle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup, okna se mi třesou jako při zemětřesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych: pozor, hromobití přestát teď! A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
0: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
6: Pane starosto, poslušně hlásím.
5: No co pak?
6: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom a se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
5: Davídku, člověče ponocný. Co mi to tady pletete?
6: Já to
5: o
6: nepl...
5: čem to mluvíte? Že byste si zase někde přihnul?
6: Ale prokryle, pane představený, jak bych mohl? Teď já na to ani nemám. Já jsem ani sluníčko ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
5: Tak, dost, Davíčku.
6: Ano?
5: Vzpamatujte se.
6: Dobře.
5: Venku je nebe modré jako šmolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kloupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
6: Pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
0: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje, co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pán starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
5: Jášku, Davídku, no, opravdu jako když ve světnici hřmí.
8: Co jsem říkal, no.
5: I ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davídku, co má vlastně tohle všecko znamenat?
8: Co?
5: Jestli je v tom nějaká čertovina, Davídku, tak...
6: Poslušně hlásím, pane představený, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
5: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam dovnitř podívám. Prokryle, pane, to je fujavice. A krup je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davidku? A zima. milion brundibarů, jako by byl únor, co to je?
6: Tady máte čepici, pane starosto.
0: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davídkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Stryčku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
5: Co je, mouňačko?
0: Ale
5: proč mě budíte? No, nechte mě spát.
0: Ale povídám.
5: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Jarabáčkovi na hrušky, já nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
0: A to já všechno vím, pane šéf, ale u ponocného Davídka se sypou kroupy, ve světnici je boží dopuštění a pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
5: Pardiera, kost, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete almaru. Kde je přístroj na počasí?
0: Já nevím, pane šéf. Tady není.
5: Tak honem, Bouďačko. Honem, na věšáku má můj kouzelný kabát. Dejte ho sem, dejte ho sem. Já musím rychle do vsi. Až já toho kluka dostanu, já mu ukážu.
0: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem Holenkové opravdu neslyšela, protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, všecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
5: Tak co? Sousedi? Podíváme se dovnitř.
6: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří zpřeházené.
5: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
6: Vy máte odvahu, pane starosto.
5: Prokrýle. Pán, lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
6: Jsem tady.
5: Podívejte se. Po kroupách není nikde ani památky.
6: No to mi.
5: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
6: No pardier, Janec. Pane představený, a kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý Tumpachový. Pane starosta. No,
5: dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
6: Samozřejmě.
5: A proto k motře dojděte pro starého Mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
6: Už tam letím.
5: On už nám o tom jistě řekne víc.
0: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo Mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
9: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představený, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor, a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
5: No dobré, dobré, dobré, strýčku, mulisáku, já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat, a když si to budu právě přát.
9: To vám slibuju, pane představený. Stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
0: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.
10: Jste na stanici Hvězda.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Haló, haló.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Jak se vám poslouchá?
1: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
2: Od kterého?
1: Od prvního do druhého.
2: Od 20. let do konce války.
3: My máme erby dva, šarvátek rozdet rány. Nám vždy zalahodí

Nic než kost a sval ve zdravé kůži. My máme hlavu Davida a tělo Goliáše. Co zbavěle se Boha půjde chvátal, to naši net jen levou rukou zastal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme 100% muži. My máme srdce chvál a morem probodá.

0: I muži, mějte žliko a valve pravé kůži.
1: My máme hlavu, da, vy, da.
0: A tělo go, li, a še. Co Don Juan se Boha pustě chvástal, to naši net jen levou rukou zastal.
1: Nám žena každá ráda hodí růži.

kyseličkou, ty s mojí hvězdičkou, ty s celým světem si mým. Rozbito, rozbito, to tajemství je skryto, jen tvé snědě tváří záhadné.

0: byly časy.
1: To byly časy.
2: Na stanici Hvězda.
3: Já poznal Ondy rostomilé dítě, tak čarokrásné jako pohádka. Jí vletěl by hned v lásky sladké stíče, to si je v jarní růže poupátka. Však kterak se k ní dostat v krátké době, já na tohle jsem myslel především. Však za čas krátký řekl jsem si k sobě, už dobře vím, co učiním. Až pohlednu ten čarný její zrak, já pozdravím jí, něžně řeknu pak. Pojď, děvče sladké, já ti koupím zetku, s ní prožijeme lásky tvoji pletku. Jsi krásnější než astrý květ, my pojedeme v širý květ. Až u volantu budem spolu sedět a do očí si rozlouženě hledět, svět promění

však po návratu z dalekých cest domů ta pohádka má sladká rozmilá. Já pozoroval u sta tisíc hromů, jak najednou se měnila. Já bez sebe jsem zůstal bez mála, když jednou s večerami zpívala. Leč honem prodat propadenou zep,

páté se dívka líbí, večer oslní. Při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib. Pojďme, slečno, ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru. Teď ještě ne, až za chvilku, se ztratí pár po páru. Teď ještě ne, až za chvilku, až budem spolu sami. Něco ti slíbím, pak tě políbím, teď ještě ne, až za chvilku.

Od něch ještě raz ti poboskám ústočná. Bo na mě tak smutně hladě tě očička. Až naše šťastě odletí, jak cigarety dým, já vím, že půjdeš preč.

trubka do kraje, hurá to pošta je, a lístek či psaní nadnese ti. Jen patříš obálku a poznáš na dálku, to skryt v tom pečetí. Růžové psaničko znamená randičko, nebo mé zlatičko, jak mám tě rád. Modré však helece, holčičko, nepleť se, já vím už, že ti chce.

0: poznámky do konce, to je kus na konce, neber si ho.
1: To byly časy.
2: To byly časy. Na stanici Hvězda.

mě koupali co děcko v horké lázni, až Celsius na 40 les. Pak divili se, co to dítě blázní, a následky ty cítím ještě dnes. Já lidi sotva chodím, mám pořád rychlý puls, jak se jen trochu zlobím, hned třesu se jak sulc. Mě koupali co děcko v horké lázni, a následky ty cítím ještě dnes, oh yes.

děje mizérie, do závodu ke mně dnes nezabloudí ani pes. Těch pár korun, co se drží, člověk v kapse neudrží, dívám se do pokladny bezradný. Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí, se obírání penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, grejca nevidí, kukule boje, jeden na druhý, rostou ty dluhy k zoufání boje. A kolik je?

0: měl jen dluhy daný, to už bych si věděl rady. Horší je, že režie vůbec se mi nekryje. Kde je činže, kde jsou daně, služka, děti, šaty na ně, kde peníze seženu pro ženu. Prázdnou kasu mám, co víc mám po vydaní vám, v tom žádná radost nevězí se obírat penězí. Spousty úroků narůstají rok od roku a nejlepší, co udělám, že se v klidu hezky vyrovnám. Člověk od lidí, Grejsa nevidí, kupule, to je jeden na druhý, rostou ty dluhy k zoufání, to je. A kolik já těch dluhů mám, to nevím věru ani sám, však nemít jich musel bych říct, že nemám vůbec nic.
1: Prázdnou kasu mám, co víc mám povídat vám, v tom žádná radost nevězí, opírat ti se penězí. Oh.

0: kam, však nevítič musel říct, že nemám na to teď nic.
1: Je to historie?
2: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?

ti bič. A když ten bič nemáš, můžeš jít i pryč. I kdyby si nesouhlasil v ničem, v jednom přece musí říct s ničem, když chceš k ženě jít.

0: Ach jo, ach jo, ach jo.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
2: 14. června si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Metodia I., patriarchu konstantinopolského. Nejde o soluňského svatého Metoděje, apoštola Slovanů, ale o významného obhájce úcty ke svatým obrazům v dobách obrazoborectví. Narodil se v bohaté rodině v sicilských Syrakusách a jako mladík odešel studovat do Konstantinopole. Později vstoupil do kláštera Chenolakos v Bitínii, který už dnes neexistuje. Jako horlivý zastánce uctívání obrazů, čili ikonodúlie, tvrdě zaplatil za své přesvědčení. Obrazoborecký císař Michael II. Ho dal uvěznit a poté poslal do vyhnanství na ostrov Antigoní v Propontidě. Dnes jsou to Prinčské ostrovy, turecky Aladar, a leží v Marmarském moři nedaleko Istanbulu. Do Konstantinopole se směl vrátit teprve roku 829 po nástupu císařova syna na trůn. Léta strádání věnoval Metodius duchovní práci. Psal homílie, básnické kánony a hagiografická díla, mimo jiné životy Teofana Vyznavače a mučedníka Eutymia ze Sard. Jeho hodina přišla po smrti posledního obrazoboreckého císaře Teofila. Císařovna regentka Teodora dala na radu ministra Teoktista sesadit dosavadního patriarchu Jana VII. Gramatika a roku 843 ustanovila konstantinopolským patriarchou právě Metoděje. Jeho velikost spočívá v tom, že svým nepřátelům odpustil a zbloudilé jemně přiváděl na správnou cestu. 11. března 843 se v Konstantinopoli sešel synod, jehož cílem a výsledkem bylo obnovení úcty k obrazům, která je dodnes jedním z pilířů pravoslavné církve. Tato slavná chvíle tedy vešla do dějin jako triumf pravoslaví. Úctu obrazům světců a Ježíše Krista však prokazuje i katolická církev, byť učí, že je skrze ně uctíván jejich prototyp, tedy světec sám. Svatého Metoděje však každopádně uctívají církve obě, pravoslavná i katolická. Pane Ježíši Kriste, pravý Bože a pravý člověče, ty jsi nám ve svém vtělení ukázal viditelnou tvář neviditelného Otce. Na přímluvu svatého Metoděje, vyznavače a patriarchy, jenž neohroženě hájil úctu k tvému svatému obrazu i obrazům tvých svatých. Dej nám pevnost ve víře, statečnost v protivenstvích a srdce, které tě s láskou poznává a vyznává. Neboť ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

0: Stanice Hvězda.
1: Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o sonetech Karla Hynka Máchy? To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej.

Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku, a proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit maringotku. Chtěl bych běžet letním šerem.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: páchal hřích.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, tak ji každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

děvčata crhu svlékala očima, crhou se nechala vodit za nos. Byl to expert a na práci číman, kabrňák, molodec, no abnormální kos. A když normy trhal, když soustruh roztočil, lítaly jiskry jak hej na voz. Dřeš jako crha stal se frázy, asi tak běžnou jako polip mě včas. Zase jsme měli někoho dělného původu, kdo se stal ozdobou.

oknem klinek jeden už se šeří, brambořík na stolku smutně kvete. Bez kříže u zdi tam pacient leží,

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pojďte, pane Balcer. Jestli byste nemohl osvěžit program zpěvem.
2: Ano, já znám takovou jednu velice prostinkou. Když ráno raníčko zlatisté sluníčko mlhu roztrhá, hej, hej, kohoutek vesele kokrhá.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je

0: pár lísků sto nekty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka hřeben vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka hřeben vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tak už se nehněvej, marně že zhledala, já však chtěl od tebe cokoliv mít. A sama od sebe nic bys mi nedal.

čistě z důvodu vlastního prospěchu. Učím se ovládat jehlu a nit a ticho ruším.

dílem jen tvým. Tvá je hlas oceli z mé klopy k nebiční, na koho žaluje jenom já vím. Teď čistě z důvodu vlastního prospěchu učím se ovládat jehu ani

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl kluk.

0: krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrném. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.

0: padesátky o páté.
1: Slyšíš toho skřivánka?
2: Slyším.
1: Skřivánek jako u nás v Čechách.
3: Jako nad Zlatou stokou.

na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas.

Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi, kdy pro nás

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden člověče, má sestra mě poslala telegram, že se jí narodilo dítě a ani mě nepíše, jestli to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem se stal strejčkem nebo tetičkou, nevím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

srdce nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Jste Alfons, halo.

si tě zas náručí mý. Baby, baby, hvězdy už svítí, cestu dobře znáš. Věř mi, baby, baby, seber své síly, jestli ještě máš. A po

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Mikeši, bolí mě hlava, proto jsem zůstal doma.
2: Mňau, to jsi rád, viď, že nemusíš do školy,
3: šklebil se Mikeš.
1: Nejsem, Mikeši. Chodím do školy rád, protože nám paní učitelka pěkně ovšem vykládá a je na nás hodná.
3: Mikeš chvíli přemýšlel, potom sebral se stolu Pepíkovo učení a nežli se Pepík nadál, byl pryč.

0: Ve škole se už hodnou chvíli zpívalo. V tom vrzly školní dveře. Někdo si za dveřmi třídy čistil obuv. Paní učitelka pohlédla ke dveřím. Který pak opozdilec to ještě přichází? Děti se podivily, když místo nepořádného žáka se objevila známá postavička našeho kocourka Mikeše. Dali se všechny do velikého smíchu. Mikeš smekl čepici. Když se děti utišily, zdvořile pozdravil. Dobrý má úcta. Děti se opět rozchechtaly. Paní učitelka je napomenula. Nesmějte se, děti, Mikešovi. On chtěl zdvořile pozdravit a trochu si to popletl. Tak a teď nám pověs, Mikeši, proč jsi přišel do školy?
1: Já jsem, paní učitelko, přišel do školy proto, abych našeho Pepíka pomluvil.
0: Ale jdi, Mikeši, zase jsi to trochu popletl. Proč pak bys vašeho Pepíka pomlouval, když jste tak dobří kamarádi? Ale ty snad přicházíš proto, abys Pepíka omluvil, ne?
1: Ano, ano, omluvil, paní učitelko, omluvil, že nemůže dnes přijít do školy, protože mu moc stůně hlava, má ji svázanou v mokrém ranečku, aby se mu nerozehrála.
0: Vykládal Mikeš přerývaným hlasem. Ale vždyť ji nemá z másla, Mikeši, smála se paní učitelka i děti.
1: Potom jsem také, paní učitelko, přišel proto, abych viděl, čemu se děti budou učit a mohl to povědět doma Pepíkovi,
0: pokračoval Mikeš. To je od tebe tuze hezké, Mikeši, ale nechat tě zde přece jen nemohu. Žáci by se dnes jistě ničemu nenaučili. Podívej, jak mají oči navrch hlavy. Ale nyní se děti dali do prošení a škemrali na paní učitelce, aby nechala Mikeše ve škole. Slibovali, že se za to budou učit jindy a s dvojnásobnou pilností, paní učitelko. Tak dobře, děti, svolila paní učitelka. Jdi si tedy, Mikeši, sednout do lavice. Skokem byl kocourek v lavici. Franta Kuldanů Mikeše zatahal trošku za ocásek, ale Mikeš si Franty ani nevšiml. Přes celé vyučování seděl náš milý kocourek tak způsobně jako ten nejhodnější školák. Dával pozor, aby doma všechno Pepíkovi správně vyložil. A také se někdy sám hlásil, když se při přírodopisu paní učitelka ptala, zda je kráva zvíře škodlivé nebo užitečné. Mikeš se hlásil a odpověděl, že kráva je zvíře škodlivé, protože mu jednou šlápla na ocásek.
2: A kdo pak ti dává mlíčko k snídani? Ptala se paní učitelka. A Mikeš moudře odpověděl.
1: Naše babička, prosím.
0: Také při počtech ukázal, jak dobrý je počtář. Aby mu udělala radost, zavolala ho paní učitelka k tabuli a za úkol mu dala vypočítat, kolik je 1 a 1. A Mikeš to vymňoukl takto. 1 a 1 jest 11. Při mluvnici se Mikeš dvakrát vyznamenal. František Nechvátalů napsal na tabuli tuto větu. Dnes ráno jsem dostal krásnou hrušku. Paní učitelka se podívala na tabuli a potom se ptala žáků. Děti, co zapomněl Nechvátal udělat? Nikdo se nehlásil, jen Mikeš.
1: Prosím, Nechvátal nám zapomněl dát každému kousek.

Mikeš se zmateně díval kolem, proč se děti tak smějí. Růženka Šaldová mu to ale vysvětlila. Vždyť on doopravdy nedostal nic, Mikeši. Na tabuli to napsal jen jako větu a zapomněl udělat na konci věty tečku. Ale Mikeš byl dobrý kocourek. Nic si z toho nedělal a za chvíli se hlásil zase, když se paní učitelka tázala, jaké i píšeme ve slově višně. Prosím, paní učitelko, to se dříve musíme podívat, jaké ty višně jsou. Jsou-li ještě nezralé a tvrdé, napíšeme tvrdé ü, a když jsou zralé a měkké, napíšeme i měkké. Dobře, že už byl konec vyučování. Kdo ví, co by tam byl Mikeš všechno navykládal. Děti skákali radostí jako hříbátka. Ale paní učitelka pohladila Mikeše vlídně po hlavě. Nic si z toho, Mikeši, nedělej, že ses trochu spletl. Je vidět, že by z tebe byl řádný školák. Tak děti, budeme ještě zpívat.

0: ze školy zazníval zpěv dětí, když Mikeš přiběhl domů jako velká voda. Nemohl chvíli ani promluvit. A když se ho Pepík zeptal, co pak jste měli dnes ve škole, Mikeši, odpověděl důležitě.
1: Oje, Tonda Tondů měl jablka, Růženka Šaldová buchtu a Vašik z hospody buřta a dal mi kousek heč.
2: Ale jdi, Mikeši, ty všechno popleteš. Chtěl jsem vědět, co jste se dnes učili.
1: Oje, tam jsme se toho naučili, že by se to ani na trakař najednou nepobralo.
0: Tak bys chodil, Mikeši, rád do školy?
1: Miu, hrozně rád bych tam, Pepíku, chodil.
2: A víš co, Pepíku? Já budu za tebe chodit do školy a ty za mne chytej myši.
0: A kocourek radostí vyskočil na almaru, z almary na kamna a z kamen skočil Pepíkovi na záda.

kytarou, kytarou. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulicích, kteří se umí smát. Rád o tom

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát.
1: Mám rád na stanici cesty
0: s kamenem.
2: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouhnivělé lopatky

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském objetí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na spocený okna prstem touhy maluju.

své dámě sloužím-li a mám ji rád. Zda s prostým tulpasem se proto zvu, dovede moc a opětovně dá. A z lásky k ní já sahám,

no to by tak hrálo na nířku. Vidět jí nechci, zabil bych jí snad. Pásek a spodničku i

má život nadmutý, jak do puchu, a tahat začne mne a muchlovat. A rozkřikne se, ne tak pomalu,

stoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem: já dnes mám vanu plnou fialek,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

zkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: 80 o 8.

0: je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Všechno, co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka. Dželivozír a tečka.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Alexejovy světnice jsem běžel rovnou za panem Janem. Znal jsem jeho spády a snadno jsem si vypočítal, že se drží advokáta. Byla neděle a odbíjela právě 10. V tu dobu, řekl jsem si, dlí náš právní zástupce v pisárně a aby se neřeklo, předstírá nějakou práci. Zamířil jsem tam, kam mě vedla tato úvaha a potázal jsem se s Dobrou. Doktor a Jan stáli v koutě u kamen. Tvářili se jako spiklenci a zahřívajíce si záda smlouvali asi nějakou past. Dost možná, že byla řeč o mně, neboť sotva jsem otevřel dveře, umlkli. Jan nedokončil větu a pan advokát se nezmohl na slovíčko. Promiňte, řekl jsem, přistupuje k ním. Vzdávám se, naznačíte-li mi, že vám má přítomnost není vhod. Ale dříve vyslechněte, co chci říci. Advokát a Jan se na mě dívali dost nedůvěřivě. Ale přece jenom mi poskytli sluchu. Tu, přihlíže je spíše k morálce než k ploché pravdivosti, jsem jim vypravoval o křivdě, kterou jsem zakusil. Měl jsem mluvit o tom, jak mě kníže pral? Měl jsem ukazovat ti otisky prstů a vršit ti bolest na bolest? Měl jsem zvětšovat ti hanebné provinění plukovníkovo tím, že bych je uvedl v obecnou známost? Viděl jsem hezkou řádku žalobníků, kteří si nevyžalovali nic, leč posměch. A znám násilníky, zatvrdivší se ve svých skutcích a čerpající posilu z úštipů, jimiž lidé častují chudáčka mého druhu. Takový je soud světa. Žel, jsme vystaveni věčným svízelům, které nás skrušují a mnohdy mění pravdu v ničemnost. Vypravovat je mezi svorníky vin, jak se věc doslova zběhla, znamená často troupovství. Když se toho pamětliv, obrátil jsem příhodu s políčkem na ruby. A v souvislém vypravování jal jsem se líčiti knížete jako nehodného člověka. Jako chlapa, jenž uráží, pletichaří, trhá nadsti, pomlouvá a k tomu ke všemu je ještě zbabělý. Je to starý neřád, děl jsem nakonec. Mějme se lidé dobří k činu a podle zásluhy mu odplaťme. Tak jest, odtušil na to Jan. V tom, co jste řekl, pane Bernarde, není křivého slůvka. Ale jak se stalo, že jste se na obrátku změnil v plukovníkova odpůrce? Proč jste se nás zastával? A jak to bylo s tím políčkem? Pravíte, že se kníže nebránil a že schlípl uši? Mnohem snáze bych uvěřil něčemu dočista jinému. Pane Jene, můj vzácný příteli, spustil jsem. Nevzpomínáte si, že jsem pro vás před několika dny učinil málem totéž, co dnes? Zapomněl jste, jak jsem vám nabídl pomoc? Vystoupili jsme ze saní a brali jsme se vzhůru schodištěm. Jakže vám se to vykouřilo z hlavy? Nevíte již, že jsem se k vám zjevně družil a že jsem se netajil knížeti svou pohrdou? Připomínám marně, jak jsem si vposled povzdechl řka tím hůře proramlice mezi kořeny habrů? Když jsem Janovi vysypal své otázky, mluvil jsem stejně dlouho s advokátem. Ale ten chlap se mi příčí. Do mé řeči se vloudilo plno kleteb, přesto však postrádala citu. Nemáte s knížetem něco osobního? Zeptal se advokát, když jsem skončil. To by mi překáželo, neboť spor, který vedeme já a pan Jan, směřuje jen k tomu, aby jméno pana Stoklasy nedošlo úhony. Vy sám jste byl donedávna příliš zaujat plukovníkem a snad jste si ani nevšiml, jak si vede výstředně. Mám strach, aby pánové, kteří byli svědky jeho rozmarného příchodu, a ti, kdo mají příležitost sledovat, jak střílí v rány, neřekli, že se stýkáme s bláznem. To vše jsou pohoršlivé věci, ale mohu ukázat na něco daleko horšího. Kníže si osvojil takovou pravomoc a vede si tak, jako by byli na kratochvíli dva regenti. Dává rozkazy a vymáhá násilím, aby to, co řekl, se splnilo.
Pan Stoklesa překročil míru ve svém pohostinství a teď, když věci došly příliš daleko, nemůže naráz změnit své způsoby. Čím lépe, odpověděl jsem, čím lépe jde-li o věc ušlechtilou. Kdybych pojal nepřátelství k člověku, jenž se těší důvěře vaší a důvěře mého pána, nemohl bych, než dáti najevo stav své mysli mlčením. Zasluhuje-li však kníže po vašem soudu odmítnutí, nic mi nebude na překážku svésti se mu po kobylce. Provedu mu nějaký kousek. Jaký kousek, řekl pan Jan. Takový, odpověděl jsem, při němž se chytne za nos a odtáhne. Zapomínáte, dělnatu advokát, že věc musí být nezávadná po dvou stránkách. Po stránce právní a po stránce společenské. Odmítám rvačky a políčky všeho druhu. Což pak vypadám jako landsknecht? Chtěl jsem pokračovat, ale tu jsem se rozpomněl na to, co jsem nalhal o políčku. Nezbývalo, než zkroutit řeč asi v tento smysl. Jak chcete odpovědět násilníkovi než násilím? Viděl jste knížete někdy bez pistole a bez nahajky? Nuže, trvám a opakuji, že ho můžete usadit jen jeho zbraněmi. Rád bych věděl, tázal se po chviličce přemýšlení pan Jan, kam míříte? Chcete ho vyzvat na souboj? Odpověděl jsem popravdě, že co živ jsem neměl v ruce kort ani střelnou zbraň. Ale kdybych aspoň rozeznal, co je jílec a co je čepel, nerozpakoval bych se prošpikovat mu kůži. Jene, řekl jsem, kladá ruku na paži svého přítele. Vzpomeňte si, jak jsme zastihli knížete s Kitty a Marcelem v knihovně při hodině šermu a jak se náš hrdina špatně kryl. Byl zasahován hrotem kordiska a bod po bodu ztrácel úpole. Byl bit jako žito. Vím, řekl jsem na konci své řeči, že je kníže pouhý prášil a že se nevyzná o nic víc v šermu než v literatuře. To je pravda, ozval se na to Jan. S kordem toho pan plukovník mnoho nesvedl. Díval jsem se na něho jako blázen a měl jsem 100 chutí ukázat mu, zač je toho loket. Škato odsunul mojí pravici, jako kdyby naše přátelství nebylo dosud spečetěno. Vy se vyznáte v šermu? Otázal se advokát. Trochu, odvětil Jan. Chodil jsem po 5 let do jakéhosi klubu, ale nejsem si jist. V proudu hovorů, ujal se opět slova advokát, padlo jméno, k němuž by se chtěl vrátit. Nenazval jste knížete prášilem? Vyvstává mi před očima kopítko, na které bychom věc mohli narazit. Potom jsme si v družné shodě smluvili plán.

0: Měl jsem ze svých spojenců radost. Avšak sotva jsme se rozešli. Myslím, že se oba pánové začali radit na novo a že brali v pochybnost má slova. Zkoumali asi, do jaké míry jsem se odklonil od svého starého přítele a přitom měli dost malou důvěru sami k sobě. Já jsem však jasně viděl, že s knížetem je konec. Byl ztracen. Všichni od něho odpadli, mimo Marcela, Kitty a Suzanne. Avšak ti, neznajíce naše záměry, mu nemohli ani přispět, ani ho varovat. Byl jsem šťasten, že naše vítězství je úplné. Ale současně jsem cítil, jak se mýlím. Člověk je nevděčník a nic mu není po chuti. Má radost byla skalena jakýmsi smutkem. Zdálo se mi, že zároveň s knížetem byla poražena ta stránka lidské povahy, která se neváže na časné věci a která je odhodlána jít vlastní cestou. Ta stránka, z níž každému zbylo něco v srdci a jež připomíná, jak jednou, když vám bylo kolem 14, s teplouma za humny, vyslechnuv dlouhou úvahu svých pěstounů, posílali vás do učení, ale vy jste nedal jinak, než že budete námořníkem. K jasu tohle je opravdu známá písnička a jestliže se nemýlím, zaslechl jsem tu a tam některý její tón, když si kníže pískával na hubu. Býval jsem nadšen touto notou a teď jí mám zradit. Fuj. Zdálo se mi, že jsem poznovu ztratil svou plachetnici a kapitána, jenž s rukou na zábradlí přechází teď lodní můstek, aby si odseděl výpravu za poklady. Zdálo se mi, že jsem poznovu pověsil své lodní mapy na hřebíček. Přičiňoval jsem se, aby se kníže octl v úzkých, ale tato má snaha ve své nejvlastnější podobě si přála být poražena jako panenství mladých dívek. Strojil jsem knížeti léčky, ale jejich smysl byla jen zkouška, jen vzdor, jen zápolení o to, čí způsob je schopnější života. Přál jsem si, aby kníže nakonec zvítězil. Přál jsem si, aby vytrval a mé vlastní hněvy byly pramalé. Řeknu vám pravdu. Nadělal jsem s políčkem více hluku, než bylo potřeba. Ale zatím se sítě stahovaly a místo kolem knížete se prázdnilo. Alexej Nikolajevič dobře poznával, co se děje, a Isa, ještě vyšší, ještě hrdější, poděkoval za příjemný pobyt na kratochvíli, říká, že musí odcestovat. Na otázku, proč tak pospíchá, odpověděl přezíravý výsměch. V Paříži zasedá rada bílých. Lituji, ale povinnost mi ukládá, abych přijel. Tak, odpověděl můj pán, nezakrývaje úsměšku. Jde-li o tak důležitou státnickou věc, nemůžeme vás ani chviličku zdržovat. Kdy odjedete? Zítra, děl kníže s ledovou tváří. Toto slovo padlo 2 hodiny potom, co jsem uzavřel spolek s nápadníky slečny Michaely. Tím lépe, řekl jsem si, slyše Alexeje. Aspoň těm hňupům uklouzne. Aspoň jim vypálí rybník. Ale má radost neměla dlouhého trvání. Jan a advokát se vmísili do rozmluvy a lačně vítězství na nepříteli již poraženém žertovali o tom, že kníže odchází dříve, než mohl skončit svá vypravování. Vidíte, řekl právní zástupce, chtěl jste nás zasvětit do způsobu obnovy Ruska? A právě v nejlepším táhnete do Paříže. To mi připomíná příhodu s potulnými herci. Ti lidé jsou rovněž živi dávným způsobem. Vyvěsí do ulice návěstí, zbídačené kostýmy, cedule, hadry, cetky, bubny, paruky, křídla andělíčků a všechno, nač se může obecenstvo nachytat. Když má ale dojít k představení, prásknou do bot a už je nikdo neuvidí. Tak, odpověděl kníže. Připomínám vám, herce? Ani zdání, odtušil na to pan Jan. Náš přítel vám chce říci, že odcházíte, nesplniv své závazky. Jsem vám něco dlužen, pánové?
1: Správně, už je nikdo neuvidí.
0: Tak, odpověděl kníže. Připomínám vám herce.
1: Ani zdání, odtušil na to pan Jan. Náš přítel vám chce říci, že odcházíte, nesplniv své závazky.
0: Jsem vám něco dlužen, pánové?
1: Správně, řekl pan Jan.

Jde o pouhý žert. Avšak zvítězíte-li, budeme přinuceni uvěřit všemu, co jste nám říkal. Slibuji za přítomné dámy i za ostatní, že každé vaše slovo bude potom platit u nás za bernou minci. Jestli ale sázku ztratíte, přijmete, co jsme vám přisoudili. Když Jan domluvil, bylo chviličku ticho. Cítil jsem, jak se na mě plukovník dívá, ale bylo mi příliš zatěžko zvednout hlavu. Počítal jsem knoflíky na kabátě, říkaje si v rozpacích, odmítne, neodmítne, odmítne, neodmítne. Konečně se Alexandr Nikolajevič ozval. Nemám potřeby se zakládat. Škato stál kníže vztyčen nad panem Janem jako nějaká socha vznešenosti. Zlehka se usmíval a jeho vousy se zachvívaly sotva znatelným poškubáváním. Ale tento malý neklid z dostatek vyjadřoval, že starý lhář opět nemluví pravdu. Záleželo mu na tom, aby odešel jako ten, kdo nestrpí urážky. A co tak stáli proti sobě, kníže se založenýma rukama a pan Jan s cigaretou mezi sevřenými rty, vložila se do věci Sizán. Vrhla se ke knížeti jako tygřice a pranic jí nesešlo na tom, že ti ostatní budou o ní všelijak mluvit. Přistoupila k Alexeji a jedním dechem s tváří plnou oddanosti, s tváří věrnou a plnou lásky jej prosila, aby přijal. Proč, pravila, odmítáte ten malý žert? Proč zahambujete své přátele? Zatím slečna Michaela vstávala pomalu z místa. Poznával jsem podle postavení jejich úst, že chce rovněž něco říci. To slovo mělo platit Sizán, ale žel nebylo proneseno. Výjev mezi knížetem, Janem a slečnami hrozil čím dál tím větší směšností. Měl jsem strach, že se vymkne z rámce mých příhod. Na mou duchu je co říci, když dvě dámy poznají, že jim není lhostejný jeden a týž chlapík. Je co říci, když se za našich časů vyzývají dva dospělí lidé na souboj. Styděl jsem se za toto pošetilé jednání a bylo mi z našich hrdinů na nic. Jen si považte. Sizán dává najevo svou lásku, Stoklasa ukazuje Alexejovi dveře, Jan tahá pomyslnou zbraň, kníže má plno strachu a Michaela lapá dech.

Když si Suzan s Michaelou odklinkali svůj dívčí a hluboký úžas a když Jan upekl jakž takž s knížetem souboj, hrnuli jsme se spečetit věc činem. Mému pánovi se zdálo, že by zadal své vážnosti, kdyby přihlížel k podobným nesmyslům. Šel si tedy po své práci. My však jsme všichni zamířili do knihovny, kde se mělo odehrávat utkání. V mé hlavě se zatím střídaly všelijaké myšlenky, protože jsem znal cenu, které se knížeti dostane, bude-li zasažen. Chvilku jsem si myslil, dobře na tebe, nemusel ses tak vynášet. Ale po chvíli mi přišlo do hlavy něco docela jiného a byl bych za to dal nevím co, kdyby kníže nasolil aspoň advokátovi. Suzan a Jan hledali již hezkou chvíli zbraně, ale plukovníkovi kordy jakoby se propadly do země. Už se zdálo, že je kníže někam zašantročil. Dívali jsme se jeden na

druhého a v tom, jako na zavolanou, se objeví Marcel a drží ty zbraně pod paží. Dozvěděl jsem se, že ho zavolala Kitty. Chudinka se vplížila do knihovny za Marcelem, byla bledá rozechvěním a šťastná výsledkem toho zápasu, neboť ona a Marcel, právě tak jako Suzanne, ani na chviličku nepochybovali, jak věc skončí. Myslím, že se ti bláhovci domnívali, že jde o skutečný souboj. Rozestavěli jsme se u stěn a kníže rozvázal kordy. Dříve, ozval se na to advokát, dříve než přistoupíme k vlastnímu zápasu, vyslechněte, kníže, naše podmínky. Ztratíte-li 10 bodů, nasadíme vám masku podle své chuti. Souhlasím. Začněme. Po těchto slovech se naši přátelé postavili k boji a jali se do sebe bušiti a mlátiti hlava nehlava. Kníže jen tak maličko hýbal rukou a celou dobu mluvil s Marcelem a s Kitty, poučuje je, jak se má stát, abychom se odkláněli ze směru rány. Zatím však, co to říkal, ani jedenkrát sám neútočil a jen se uhýbal a uhýbal. Byla to krásná podívaná. Pan Jan se činil, seč byl. Slyšel jsem jeho mohutný dech a viděl jsem napínati se jeho svaly. Tu vedl ránu, tu se stáhl, tu se vrhl jako zběsilý přímo na prsa knížete, tu útočil z boku. Krátce viděl jsem, že se ten chytrák jen tak na oko vydává za neznalého šermířského sportu a bylo mi jasno, že strávil drahně chvil v šermírnách. Milý kníže zatím stále mluvil, ale čím dál tím hůř to s ním dopadalo. Tu byl vytlačen až do druhé poloviny naší knihovny, tu div neupadl a tu se mu prožluklé kordisko zachvělo v ruce jako kosinka. Nechtěl jsem se už na to ani dívat. Slečna Michaela bubnovala prsty na okno a měla rovněž odvrácenou hlavu. Suzanne pootvírala ústa a Kitty s Marcelem si okusovali nehty. Hrome, povídám sám sobě, aspoň kdyby ten chlap držel zobák. Ale kdežpak, kníže mlel svou. Ten obrat, pane, ten se nehodí a není k ničemu. Měl jste se pro něj rozhodnout jen o chviličku dřív, teď už je pozdě. Za starých časů ještě na Rusy jsem slýchával, že jeden kapitán se takhle oháněl, když poslal svědky svému příteli. A víte, jak to dopadlo? Ten dobrák přišel o ruku. Ne ovšem proto, že mu ten druhý zasáhl. Ne, ale zemdlela tak příliš prudkým máváním, že celá zčernala, jako když chytne sněď. Poslouchal jsem to s nechutí a najednou břink. Rapír vyletěl knížeti z rukou a válel se pod mými globy. Bylo po zápase. Advokát se dal do křiku a zdvíhaje kord za koneček, smál se splna hrdla. Tohle je porážka, to si dám líbit. Jářku, slečno Michaelo, jsme pomstěni. Slečno Michaelo. Opakuje stále to jméno a kuckaje se smíchy, rozběhl se, aby přetáhl milého knížete přes zadnici. Kníže stál, maje ruce spuštěny podél těla a mlčel. Co měl také chuďas říci? Co si měl počít? Teď konečně ztratil nit hovoru. Tak, pronesla Michaela, to je vše. Ani zdání vpadl jí do řeči advokát, jenž oživl a počínal si jako blázen. Ani zdání, teď přijde vlastní pomsta. Přichystal jsem pro vás znamenitý odznak. Přichystali jsme vám nádhernou čepici, kterou, jak se zdá, jste zapomněl v minulém století. Škato jal se pobíhati, hledaje svou brašnu na klobouky. Za tohoto schonu si nikdo z nás nevšiml malé Kitty a Marcela. Nevím, jak se dostali ze dveří. Obrátil jsem se po nich teprve tehdy, když se za nimi rozběhl kníže. V tu chvíli se ten starý pletichář tvářil jako děvka, jež rozpláče za chvíli celou hospodu. Teď, když mu měli nasadit masku, již si vysloužil,
Ukázal svou pravou tvář. Pravil jsem, že se podobal Dorotě, která natahuje moldánky. Ale snad mu křivdím. Snad to byla jen obyčejná lidská tvář. Kdo za to může, že se mně, který jsem vídal plakat jen určité lidi, vtírá podobné přirovnání? Není to pravda. Vedl se jako člověk, který nic neskrývá. Jako chlap, jenž pociťuje lítost a uvolňuje všechny svaly. Viděl jsem, jak se vrhl za dětmi ze dveří. Malá Kitty si držela na očích dlaně a splna srdce naříkala. Marcel štkal, Maje pochýlenou hlavu a tvář v lokti. Kníže, jak byl bez kazajky směšný, dlouhý, poražený, ubohý a beze slova omluvy, běžel za nimi a chytil je do náruče. Něco jim šeptá, ale oni pláčí. Kitty, Marcele, Kitty, volal kníže a ustupoval zpět ke dveřím knihovny, obrácen tváří k dětem. Zatím advokát přiběhl, skrývaje za zády vlásenku a klobouk barona Prášila.

Advokát Pustina překypoval dobrým rozmarem a nasadil knížeti napřed vlásenku a potom klobouk barona Prášila tak prudce, až praskaly švy. Kníže si ho ani nevšiml. Volal Marcela a Kitty a neměl oči pro nic jiného. Mně bývá za takových citlivých příhod ještě tak nejpřijatelnější obrátit věc na jejich směšnou stránku. A tak trochu zmaten vším, co se dálo, jsem se začal smát a ukazoval jsem prstem na baronský klobouk. Nic na plat, povídám, je ušit na vaši míru a sedí jako ulitý, ať žije baron Prášil. Advokát a pan Jan se ke mně připojili. My tři jsme natropili tolik hluku, že se ke knihovně zbíhala celá kratochvíle. Stoklasa přišel mezi ostatními. Zavřeli jsme nepovolaným divákům dveře před nosem, ale nikdo z nich se neměl k odchodu, poslouchali za dveřmi. Výborně, pravil můj pán ke knížeti. Tuto hodnost, které se vám dostává za souhlasu všech, vám už nikdo neodpáře. Mohu však říci, že vám ten klobouk znamenitě padne. Díky, řekl kníže. Podržím si, co jsem si vysloužil. Odtud chci mluvit jenom lež. Abych užil výhody, kterou mi klobouk a jméno skýtá, budu lhát. Pane barone, ozval se na to Jan. Vidím, že držíte v hrsti svůj kort. Chce se vám snad ještě jednou kolem? Chcete si snad vysloužit ještě spotky k svému kloboučku? Proč ne? Odpověděl kníže. Nesmysl, řekl na to regent, pojďte pánové, je čas k obědu. Pojďte kníže, konec hry, konec šprýmům. Snad máte pravdu, buďme chviličku vážní. Jsme však hotoví ve třech minutách. Škato vyzval kníže Jana, aby zaujal postoj. A odrazil jeho ránu s takovou silou, že jsem překvapením otvíral oči. A hrome, neotvíral jsem je sám. Zmlkli jsme jako kuřata, když se žene pořádná bouřka. Zatajil se nám dech. Teď jsem teprve viděl, co je to podupávání šermíře. Teď jsem viděl, co je to vésti útok. Kníže v tom bláznivém kloboučku kratičkými pohyby přehazoval kort z pravé do levé a z levé do pravé ruky s výrazem travce, jehož zoban se již zatne. Zasazoval panu Janovi tolik ran, kolik se mu jich zachtělo. Ani jeden jeho útok nebyl odražen, ani jedno bodnutí nebylo odvráceno. A kdyby byl pan Jan 10x lepším šermířem, nemohl by ničeho dosáhnout za této blízkavice proti této bouři. Čepel plukovníkova zasáhla srdce, jež mají šermíři našité na pravé straně prsou, tak často a s takovou silou, že je rvala a pronikala jim. Pan Jan by byl 100x mrtev, kdyby šlo do tuhého. My všichni jsme stáli jako hlupáci, nemajíce ani čas vykřiknout. Cítil jsem, že se mi hlava orosila potem a nebyl jsem mocen slovíčka. Můj přítel mě zcela okouzloval. Byl bych mu s chutí padnul do náruče a již jsem mu zcela a beze zbytku odpouštěl ten políček. Jakže? Mám se svářit s takovým šermířem? S takovým chlapíkem, který jako velcí duchové zatajující svou moudrost před prostáčky skrýval a tajil své umění? Což, přišel mi pouhý políček, ale mohl mě roztíčit od ramen až po pánev. Cítil jsem, že naše nepřízeň byla pouhé nedorozumění. Miloval jsem ho, byl jsem mu oddán. Byl jsem šťastný, že se tak drží, že advokát ztrácí překvapením brýle a že dělá dlouhý obličej jako soumar exekutorů, když mu naložili na záda to, co se nejí. Marcel, Kitty, Suzanne a Michaela cítili to též. Dám za to krk, vezmu na to jed. Přistupovali po maličkých kručcích blíž a blíž, pootvírali ústa, vyráželi vzdech za vzdechem a výkřik po výkřiku. Můj pán se při souboji bál, aby pan Jan nepřišel o život. Myslím, že takový tanec v životě neviděl. A zdálo se mu, že není nic snadnějšího,
než že se zuřivý kníže poddá této zuřivosti a že unesen hrou, vlastním uměním a hněvem, který jí mlomcuje, místo srdce, které je zhotoveno z kůže a které se již rozpadává pod jeho ranami, protne to druhé, umdlévající krvavé srdce Janovo na levé straně. Ta myšlenka jej asi velmi skličovala. Děl si tedy mluvití, jako by o nic nešlo, a pobízel své hosty k obědu, říká: nic na plat jené jste poražen, ale naštěstí pro vás jste poražen mistrem a nemusíte se hanbit za takovou porážku. Plukovník je z těch, kdo by naprášili i těm nejobratnějším. Řekl to všechno velmi klidně, ale kníže se ani neohlédl a prahl do pana Jana, až z něho lítali cáry. Tu přišla regentovi na pomoc Michaela a za ní jsem se dal do křiku i já a za chvilku znělo knihovnou ze tří či ze čtyř úst: můj bože, pane a drahý příteli, ukázal jste nám to, jak se patří, ale nechte už chudáka na pokoji, pojďte k obědu. Hurá, ať žije kníže Alexej. Ale povídám, polévka je na stole. Sotva jsem se zmínil o polévce. Kníže se pozastavil a jsa stále ve střehu, zatímco jílec se kmital v jeho pravici málem nepohnutě, řekl jasným hlasem: pozor, držte svůj fleret, pane. Škato učinil jakýsi sotva znatelný pohyb rukou a nešťastný Janův kort vyletěl z jeho pěsti. Dopadl se řinčením k oknu, otočil se kolem svislé osy a zazvonil jako jehla, již upustí švadlena na dlaždici. Pan Jan, málem bez dechu, bledý a pokryt potem od hlavy až k patě, rozervaný, ubohý, s onou truchlivou dojemností lidí, již byli připraveni ohlas, se chtěl omluvit a podával knížeti ruku koktaje: dal jste mi za vyučenou. Ale kníže v tu chvíli byl již obrácen a, jak se sluší na velkého pána, nechtěl, aby ho příliš nezahamboval, ani vidět hadry svého odpůrce. Mluvil s Marcelem, jenž k němu obracel hlavu s takovou láskou a s takovou radostí, že se div nezbláznil. Kníže se zlehka usmíval a když se mu zdálo, že je čas, obrátil se k panu Janovi a řekl mu asi toto: pokud jde o fleret, jste, pane, dobrý žák té školy, kterou Spera nazývá Flanderska. Jste pevný v kolenou a máte hbitou ruku. Věru, jsem skoro rád, že jsme začali s tím sportem dnes. Za dvě či čtyři lekce bych z vás měl strach. Můj pán vzal knížete pod ramenem a tak jsme vyšli pronášející všelijaké lichotky na knížete. Měli jsme se k němu jen což. Když jsme otevřeli dveře, zastihli jsme půl kratochvíle, jak horem pádem běží od knihovny.

0: Potom se kníže a pan Jan převlékli. My, to jest můj pán Michaela, Suzanne, Ellen a já, jsme zatím rozmlouvali o knížecím podivínství. Myslím, pravila naše slečna advokátovi, že jste se dopustili něčeho, co je nevhodné. A prosím vás, abyste se knížeti omluvili. Dobrá, řekl na to doktor. Máte-li takové mínění, můžeme to učinit. Ale zdá se mi, že kníže správně rozumí hře. Je oddán tomuto sportu právě tak jako my. Kýdiv, že se pan Jan chtěl něčemu přiučit a že jej požádal o čtvrt hodinky cvičení. Ano, odpověděl na to regent, ale což ten klobouk, což ta vlásenka z časů pánů Franců. Co ten váš křik, pane Spero, o baronu Prášilovi? Věru, odpověděl advokát, s tím nemám nic společného. Jestliže se nemýlím, je to vaše myšlenka od A až do Z, pane Spero.
1: To jde na to. A kdo pak běhal po vlásenkářích? A kdo přivlekl ten klobouk? Nebyl jste to vy?
0: Suzanne se za této rozmluvy smála a jen přítomnost mého pána jí bránila, aby dávala najevo svou radost skoky přes židli. Zanedlouho potom vešel kníže. Držel v ruce svůj klobouk barona Prášila.
1: K čemu to? Zeptal jsem se ho. K tomu, abych dokončil váš žert. Což se domníváte, že pokazím tak znamenitý vtip?
0: Škato nasadil si třírohák na hlavu a pokračoval.
1: Pod tím kloboukem je znamenité teplo a přitom stín. Cítím, že je to pěkná líheň pro všelijaké myšlenky. Proč bych se jej měl vzdát? S ním či spod něho mohu říkat krásné nesmysly a štváti polibosti svého ducha, aniž bych se někoho dotkl. Aniž má slova padla na váhu a mohla způsobit neboli. Věřte mi, že se to pod ním skvěle obědvá. Znáte klobouk kardinálský? A víte, co je soudcovský baret? Nuže shledávám, že se pod touto poršívkou tají podobné výhody a nedám jí z hlavy ani za láhev vína.
0: Já, řekla Michaela, bych ten klobouk hodila do kamen. Proč jste pro boha nevzal svůj fleret hned, jak se patří do ruky?
1: Proč? Což jste mě neviděla? Což jsem se nesnažil ze všech sil poprvé jako potom? Což mohu za to, že je pan Jan tak znamenitý šermíř? Jakže? Domníváte se, že bych si sám připravil podobnou pohanu a popustil jílec tak, aby mi jej nějaký budiš k ničemu, nějaký syn svého otce a k tomu nemotora, vyrazil z ruky? Naštěstí je pan Jan někdo dočista jiný a vyučil se spílí svému umění.
0: Během této řeči jsem se díval na knížete a viděl jsem, že si z nás tropí šašky. Slečna Michaela to postřehla rovněž a podívala se na knížete dlouhým pohledem. Zatímco jsme takto hovořili, přišel pan Jan, dýchal ještě o něco rychleji, ale chtěl mluvit, jako by se nechumelilo. Já, řekl, jsem se učil u svých učitelů několika obratům a stěží jsem pochytil začátky této složité a úmorné dovednosti. Vyznám se poněkud v pravidlech, ale ani zdaleka jsem se nenadál, že to, co jsem pochytil, je tak zcela nedostatečné, setkám-li se s mistrem ve volném stylu. Ale zatím se rozproudil, jak se sluší a patří, hovor a oběd se dařil. Vedle mne seděla skotka. Zmínil jsem se už, že mi to nesličné stvoření popřálo několikrát sluchu, když jsem chválil její pleť. Žel Ellen brala doslova, co jsem jí povídal, jen tak, aby se neřeklo, že jedno děvče vyznamenávám a druhé opomíjím. Myslel jsem si, že je to dost stará dívčina, aby si dovedla zvážit podobná slovíčka, a očekával jsem, že jí nevyvedou z rovnováhy. Můj bože, vždyť jí minulo 37. Ale to jsem se po čertech spálil. Její touhy dnes dozrávaly. Stiskla mi pod stolem ruku a vrhala na mě takové pohledy, že jsem nemohl již být v pochybnostech.
1: To nešťastné stvoření si myslilo na manželství. Na manželství se mnou. Zatímco jsme mluvili o šermu, snila, jak si někde na předměstí jakéhosi skotského městečka vystavíme čistonký domek s učebnou, kde ona a já za krásné střídy hodin budeme učit žáky živým jazykům, latině a jejich literaturám. Řekla mi, co obzvláště miluje a která barva a tkanina je jí nejmilejší. Byla to žluť a juta. To jsem slyšel Věru rád. Věřil jsem, že se z toho nějak vymotám. Ale když jsem se tak na ní kradí podíval a viděl její rozhodnou tvář a její zanícené, suché a přece mohutné nadšení pro rodinné domky na pokraji skotských jezer, obešla mě tíseň a řekl jsem si, Spero, v zápětí po mladosti, již si promarnil, přichází trest. Proti záměrům této dámy jsou plány ubohé slečny Kornélie pouhou a nedokonalou stavbou na písku. Kdež pak níťařství v Krumlově? Zdá se, že tato sladionká holubička na tebe šije kabát, z něhož se nevysvlékneš. Tu jsem viděl její kostnatá ústa i pyhy, které se jí perlí na tváři a hlubokou cestičkou sahají až mezi obě plochá ňadérka, nemohouce být sezobány žádným kohoutem, co jich rodí úrodné Skotsko. Můj starý přítel si připíjel, dával si nohy na trnož a přitahoval mísy, já však, chuďas jemuž se tyto předpovědi později vyplnili, jsem poznával svou temnou budoucnost. A zachvíval jsem se chladem doteku skotské ruky a skotského střevíce. Slečna Sizan nedbala než knížete, ale přece jen jsem zahlédl, jak po mně šlehla okem. Zdálo se mi, že přitom chce říci, vidíš, tak svět odplácí.

0: Po utkání Jana s knížetem běžela Kitty se svými přáteli rovnou do kuchyně. Hrnou se po schodech, piští, výskají a Cornelia je napomíná, naznačujíc, že jde i oni. Chce se dostat do středu příběhu a dělá se čije. Konečně dámy a pánové málem bez dechu dobíhají, Veronika hledá židly a ostatní se vracejí po stopách své práce k dřezům, rendlíkům a mísám. Je však příliš nesnadné smočit si teď ruce. Je příliš nesnadné chopit se pometla a přejít mlčením tak znamenité události. A pak je tu Cornélie, jež neudrží jazyk za zuby. Vstoupila do kruhu, kde má hlavní slovo Marcel a Kitty a kde jeden přes druhého vypravuje o průběhu utkání. Ach, to já znám, to si dovedu představit. Kdež pak, namítá mladší slečna Stoklasová, kdo to neviděl a kdo se s knížetem nestýká aspoň tak jako já nebo Marcel, ten neví dočista nic. To ne, brání se Cornélie. Já jsem s ním měla taky co dělat. A nejednou, panečku. Já moc dobře vím, co je to za člověka. Já bych teprve mohla povídat. Můj ty světe, ta ženská je drzá, ještě že neřekne něco horšího. Počkáme, však ono vyjde nakonec všechno najevo. Kitty přichází za této přestřelky do ohně, ale právě teď přinesl čert Angličanku, slečna volky nevolky musí následovat. Veronika počká, až zapadnou dveře a již pokračuje. Vždyť my víme, co je Cornélie zač. Vždyť my víme, jak za tím pánem leze. Kdo, já? To se ví, že ty. Jak se naše krásky začnou vadit, neví žádná, kdy přestat. Nakonec nás musel vytrhnout Váňa. Začal slečny šmahem objímat, říkat jim lichotky a nepřestal žertovat, až se dali do smíchu. Chvála Bohu, že měl ten dobrý nápad. Když se trochu usadili, spustil Váňa znovu o knížeti a chválil ho, až přecházel sluch. Během té rozmluvy se však k němu přitočil Marcel a pošeptal mu do ucha, že kníže je již připraven a že odjede. Jak to Váňa uslyšel, opustil ho naráz dobrý rozmar.
1: Jakže, řekl si. Což pak ho to nepřešlo? Trval by na svém i po takovém úspěchu.
0: Ale zmínka o rozloučení mu přece jen nedala dobře dělat.
1: Což o to, jel po chvíli Marcelovi. Což o to, zbrklý a bláznivý je na to můj pán dost. Když se to vezme, je vlastně hlupák, který ho pálí dobré bydlo. Ten chlap nikde nevydrží. A kam zase chce?
0: Do Paříže.
1: Do Paříže. Tam jsme už byli. Spal jsem v předsíni hotelu Dorian. Krmili jsme se tam zeleninou a rybami. Ty páchli.
0: Cože, pravila Cornélie, Alexej nepojede do Prahy? To je nápad, teď v zimě do Paříže, co tam?
1: Ty tomu rozumíš, odpověděla na to Veronika
0: a obracejíc se k Váňovi dodala.
1: Ale má ten kníže sluhu, co? To jsou výmluvy, když má něco udělat. Člověče, já bych vás prohnala být vaším pánem.
0: Ach, to je řečí, to se to vleče. Jsem již netrpěliv a raději obrátím kormidlo tam, kde vane čilej vítr a kde je větší vlnění. Jdu za knížetem.

0: ten čas, v tu chvíli a v ten okamžik vstal Alexandr Nikolajevič Megalorogov v jídelně ze svého místa a Maje na hlavě prášilovský klobouk, jal se děkovat Stoklasovi a všem přítomným pánům, slečny se zatím odklidili, za přátelství, jemuž se po 3 měsíce těšil. Naslouchali jsme jeho řeči s úžasem. Hrom do těch květů staré zdvořilosti, pravil. Hrom do nich. Pletou se do mých úvah právě teď, když mám začít lhát. Škato kousl se kníže do jazyku a oslovil mého pána. Pro 5 ran do čepice s Bohem. S Bohem, regente, s Bohem, můj moudi vláčku, můj strakoši, má pokladničko. Buďte zdrav. A čert vzal ohledy. Půjčujte jen na vysoký úrok, chovejte v teple svá játra a bílé víno šmahem u ledu. Kupujte za všechny čerty půdu a přitom se držte pana Jakuba. Dále, abych nezapomněl, pohoňte se 2x do ruka po lesích a ať vám slouží větry. Cítím živě, že bych se teď měl rozplakat a pronést věštbu, co bude s advokátem. Vidím, že se ten chlapík neožení. Vidím, že stloustne a že bude pít pivovarskou břečku. Jednou provždy, pánové. Kdo pak mu půjčíte ode dneška za rok findu? Vy ne? Já ne? Na Bernard?
1: Nerozumím vám, pravil doktor Pustina.
0: Říkám, odtušil plukovník, že ostrouháte. Říkám, že vám sklapne. Říkám, že se Stoklasovi mění povaha. Říkám, že vás tady mají dost.
2: Mlčte,
0: vykřikl advokát, napodobuje právě tak, jako jsem to učinil přednedávnem já, mravy knížete Alexeje. Naopak, odtušil zase kníže. Tlachejme, skotačme, rejděme. Zahrejme si na toho zatroleného prášila, jak se patří.
1: Za těchto slov jel se kníže poskakovati a přemetl se na druhou stranu stolice. Potom, vztáhnuv ruku, vedl dále svou, přirovnávaje advokáta mezi jiným ke kořenáči na Licousi a k ženichu, který se místo nevěsty sezdal s Charouskem. Když byl hotov, obrátil se na pana Jana a vyspílav i jemu, skončil takto.
0: Abych tak zdráv byl, jak se mi líbíte. Ty spodky ze spěže, ten rozčísnutý vlas a nepřítomný duch. Cítím, že váš úděl je taky někde na blízku. Budete zapleten do politiky.
1: Při tom slově skočil knížeti do řeči můj pán a poklepávaje mu na rameno pravil, že jakživ neslyšel nic vtipnějšího a nic, co by více ponoukalo k smíchu.
0: Jsem si jist, pokračoval, že byste mohl skládat i veršem jako prózou. Ale hleďme, vždyť jste se nedotkl sklenice. Vypijte to, ať vám mohu nalíti. Děkuji, odpověděl kníže. Od nějaké doby se mi znechutilo pití právě tak, jako se mi teď protiví řeč, kterou jste slyšeli. Dost. Ani slovíčko již v tom směru.
1: Škato, já jsem mluvit velmi vážně, a nakonec se nám uklonil s takovou vznešeností jako král ve službě.
0: Musím myslit na svá zavazadla. Děl odcházeje se vztyčenou hlavou.
1: Bral se rovnou do své světnice a zamkl za sebou dveře na klíč. Za chvíli potom ležely jeho papíry, mapy a všechen obsah vojenských vaků na zemi. Kníže s flajícími vlasy klečel u těchto krámů, a chvílemi si zpíval, chvílemi pak usedal ke stolku a dal se do psaní.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Dopis neznámému truvéru. Můj mladý příteli, neznáte mne. Nevíte, kdo jsem a proč vám píšu. A sotva bych vám to obojí dovedl vysvětlit. Kdybych pod vaše jméno napsal neznámý truvér, smál byste se, anebo zlobil. Žijete dnes. Truvéři už dávno nejsou. Písně jsou šířeny daleko rychleji. Kdo by s nimi ještě chodil? Ale na tom nezáleží. Píšu vám dopis, který mi diktuje chvíle a místo a pod vaše jméno připisuji přece jen ono označení. Neznámý truvér. V každém z nás, můj mladý přítel, je kdosi takto starý. Nezakládejme si tak příliš na tom svém dnešku, na jeho možnostech a vymoženostech a poslechněme si někdy toho svého předka, který k nám patří ne snad příslušností rodu, ale povahou řemesla. Já jsem z rodu komediantů, můj mladý příteli, a cítím a ctím to krásné příbuzenství. Kdo to byl herec? Za všech dob jistě divná existence. Ostatní množili hmatatelné statky. Ostatní stavili domy, těžili kov či pěstovali obilí. Ostatní v potu tváře dobývali chléb pro sebe i jiným. Přinášeli něco na společný stůl. Ale herec? Byly doby, kdy byli váženi a hned na to doby, kdy bylo trestné hrát. A hrálo se dál. Nedá se nehrát, milí příteli. Příběhy jsou ve vzduchu. Vždycky je tu nějaká bolest vyslovitelná pouze hrou a pouze hrou léčitelná. Tu tedy přicházejí herci. Na náves vesnice či do bran Elzinoru. A ten, kdo tuší příběh ve vzduchu, přítomnost bolesti, ten, kdo si nezastírá salvami děl postupující hnilobu, je vítá. Vítá je jako svědky. Vždycky budou ti vítající a ti, kdo se bojí. A oni hrají. Hrají příběh, který se neodehrává na této vesnici, na tomto hradě, příběh z jiných míst a dob, ale co na tom. V hledišti přece jen náhle kdo si vstává a volá po světle. Světlo. Což pak nevidí? A nebo nechce, aby jiní viděli. Je usvědčen. A proto přicházejí herci. Nemusíte být vždycky vrah, na koho ukazují. Mohou usvědčit i dobráka, lakomce. Mohou usvědčit i z lásky, z poctivosti, z falše, z odvahy, ze zbytečných obav, z mnoha vlastností lidských a z těch několika málo nelidských. Ale já nechci, můj mladý příteli, připomínat herce. To byl jen příklad. Nazval jsem vás neznámým truvérem a chtěl tím říci, že cítím, ctím a obdivuji vaše společenství, vaši příslušnost, váš rod. A chtěl tím říci, ctěte ho i vy. Ctěte ho jako úděl, jako možnost, jako závazek, jako pouto, ne jako výsadu. Jste příslušností k rodu poután, ne povyšován. Plynou vám odtud jenom povinnosti a připlyne-li mezi nimi taky výhoda, neopírejte se o ní. Jste určen, abyste sloužil jiným tím, co umíte. Ne, aby vám proto jiní sloužili. Jste určen. Na vás je nést písně. Neste tedy jako poselství, jako oheň, který je nutno ještě živý předat. Neste je tak, jako kdybyste ve svých dlaních nesl vodu z pramene. A musel jí donést, protože žízeň čekajících je příliš velká. Jediné důležité je to, co vám bylo dáno a co máte předat. Na tom záleží. Nic nepřidávejte, nic nezamlčujte, nepřidávejte nic svého, svou vlastní žízeň, vlastní smutek, vlastní osamělost. Na vás je předat to, co vám bylo svěřeno. Tomuto smyslu sloužíte. Sloužíte. A to, co zvu neznámým truvérstvím, je pro mne právě těmi pouty, vědomím těch pout a úctou k nim. Važte si, uprostřed všech výhod, které plodí obecná známost, té neznámosti, toho příslušenství, je tím nejlepším, co máte. A je tím jediným, co v skutku máte. Ostatní je mimo vás a pomine to. Vím, vím, tropí kolem vás hluk, oceňují všechno možné, všechno jiné, ale tady je těžiště a střed. Tady je samo srdce, sám dech. Tady jste vy sám. A jste-li vůbec někde, jste jenom tady. Jste tím, komu je dáno nést píseň. Komu je dáno donést žíznivému vodu z pramene. A v tom...

kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů, přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde letokruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: Noc plná hvězd.
1: Kdo sledoval naše prvé návštěvní dny, které tady vznikaly jako posezení s přáteli vždycky v sobotu v nočních hodinách, asi před dvěma lety nebo před rokem a půl, tak ví, že měli v podstatě dva konce. Jeden takový pěkný, krásný, hezký konec, asi takový, jako nám dnes postarala paní Eva Olmerová. A potom druhý konec, řekl bych, pro takové drsnější publikum, namrle ujištěné, které zůstávalo na svých sedadlech a sledovalo scénky ze života spisovatele Kupáka a jeho věčného soka i přítele Čendy Krchova. My jsme v těchto příhodách vlastně dali průchod své dávné touze hrát klasické drama, které nám nikdo nesvěřil, tak jsme si museli psát předlohy sami. Je pravda, že role jsou tam jenom dvě a to dost podobné. Ano, tam je blb číslo jedna, Dušan M. Pupa, Jiří Grossman, to snad ani nehraje. Pak je tam blb číslo dvě, Čenda Krchov, kterého hraje Miloslav Šimek, aniž by se přetvařoval. No a Pupák prošel mnoha situacemi, dokonce celovečerním dramatem, Večer pro otrlé tady prošel, ale to se nehrálo dlouho.
2: Ne, to se nehrálo dlouho. On tady někdo služebně omdlel při tom, se to stahlo.
1: No a Pupák byl teď drahný čas v emigraci, on byl ve Vídni, my jsme mu telefonovávali do Vídně a Čenda Krchov jej přiměl, aby se navrátil zpět do vlasti.
2: Navrátil, on psal totiž Pupák, že by se rád zapojil do politického života.
1: Nebo
2: vidí, že my jsme mu to rozmlouvali, říkali jsme mu, že hladina se čeří.
1: On říkal ne, že jeho místo je zde a takže...
2: Takže přijel a my tady uspořádáme
1: volební schůzi. Já se jdu nalíčit, protože Pupák je intelektuál.
2: No, ten se líčí vzadu, tady ve volební místnosti vystáváme s Čendou Krchovem, který nemá před lidem co skrývat. A proto se před lidem také líčí.
3: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize, dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, teď dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak, než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na reptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivši, tady poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
1: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, abych vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody
4: prosincové ústavy z roku 1867, která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
3: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku? Soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
5: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
3: Soudruh Pupa, nech sexuality a stoč se k programu schůze. My Krchovové jsme maniaci v politice.
4: Soudruzi, já jsem sem dnes přišel, aby jsem vám zodpověděl vaše dotazy volební. Ovšem já na vás vidím, že vy vidíte, že do mě nevidíte. A proto by se vám především odhalil své vnitro.
3: Takže můžu to vzít z kraje.
4: Ano.
3: Pořád. Jmenuješ se Pupák, abychom měli jistotu.
4: Jmenuju se Pupák, ale kamarádi mi přezdívají Pavka Korčagin.
3: Čím byl tvůj otec?
4: Musím to říct?
3: Samozřejmě. Nechceš mít před voličema tajnosti.
4: Kulak, voliči.
3: Kulak. Konstatuju, já myslím, že mluvím za všechny, to není zrovna nejlepší původ.
4: To by jsem netvrdil, individuum Krchov. Aspoň jsem poznal třídního nepřítele zblízka. Já jsem taky ovšem dětskou lopatkou rozhrával meze a kráčil tak od sobě lány a zvětšoval drobným rolníkům a bezzemkům kamenitá polička.
3: Takže můžeme konstatovat a zapsat, že názorově si se s otcem rozešel.
4: Dokonale, jako málo s Leonidem.
3: Já to zapíšu.
4: Zapiš. Hezký písmo, jemný.
3: Tak dál.
4: No,
3: co žena, která tě porodila?
4: Co?
3: Co žena, která tě porodila?
4: Nezesměšťuj se před voličem. Děvce se přines čáp?
3: Samozřejmě mě taky, soudruzi. Ale maminku si snad přeci měl, někdo tě převinoval.
4: No jistě, to jsem měl. To byla dcera obuvníka Ševce.
3: To jsem chtěl slyšet, no. Čili živnostníka.
4: No, co se dalo tenkrát dělat, Jindo? Já jsem často prosil zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Nešlo to. Dědou kapitalistům snažil jsem se taky pohnout. Říkal jsem mu, děde, nech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka. Nedal si říct ty rám. A vysával takový zůst.
3: Kde se koupala? Nejsi po SN?
4: No. Po únoru s mým otcem i dětem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali kladívko. Zapiš to. Slzu dojetí jsem měl tenkrát foku, protože to bylo i moje vítězství. A těch vítězství bude ještě moc. 6, 16, 16.
3: Zadně, Pupa. Podruzi. Já jsem rád, že jsme slyšeli, že Pupák má hledat co za sebou a není to žádný idiot, jak se před schůzí říkalo všeobecně, já to vím. Mně se například líbilo, promiňte, že odboču, ale i na schůzi je dovolený se někdy zasmát. Mně se například líbilo, Jak si pupák líčil, jak si líčil na dědu. Takových míst je tam bezpočet. Dvě.
5: No. Co vám ještě neříkal, jak strýc továrník požádal pro místní honoraci fialkový ples. A já mu ho předčasně ukončil, vpustiv do sálu skoře.
3: Mám dost, pupák. Legrace bylo dost. Jseš poslanec. Hej, seš klaun. By se nám to nezvrhlo.
5: To je sporný, Čendo. Ono, politický kolbiště je dneska jedna velikánská manéž. Pravdou je, že klaunů je v ní dost. Poslední dobou dostali i kročitele. A v tom duchu jsem taky sestavil svůj volební program, s kterým vás nyní seznámím.
3: Napřed by bylo dobré, kdyby si soudruh Pupák zodpověděl dotazy volební, které se tady shromáždí.
5: Ano, prosím, Milera. Čendo, ještě než k tomu přejdu. Jmenuje se pořád Krchov, jo?
3: Když se jmenoval Krchov, tohle věku nepůjdu k vyřmování.
5: To myslel, jestli si nezměnil jméno.
3: Myslíš, že tady se mění jména jako politický názory?
5: No já třeba se jmenuje Cintorín.
3: Cintorín, soudruž.
5: Já blesknu hlavou takový. Tak, ptaj se tady, ptá se soudružka P. Co je to řízená demokracie? No tak, soudružko P, to je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.
3: Ano, takhle bych to... Abych to doplnil pouze, když dovolím soudružku P. Že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelenými.
5: No, je to druhý dotaz, jestli v socialismu platí ještě heslo hlas lizu...
3: Tak mě píše soudruh
5: té. Já vím, soudruh té. A jestli platí heslo hlas lidu, hlas boží v socialismu. No tak samozřejmě, že platí soudruzi toto heslo, ovšem všichni víme, že komunisté Boha neuznávají. Pak je zde... Na tenhle dotaz, ten se mě bude těžko. Já jsem tady dlouhou dobu nebyl, jíte voliči, já nemám ten správný přehled. Jestli by si ty, Čendo, nemohl odpovědět. Jak se, já to budu říkat na tebe, ale upřímně, prosím tě.
3: Prosím, samozřejmě upřímně.
5: Jak se soudruh Krchov dívá na pobyt spřátelených vojsk u nás, ale upřímně.
3: Děkuji ti za ten. Upřímně.
5: Od srdce.
3: Soudruzi, upřímně, já jsem rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
5: Je zde dotaz, jaký jsem napsal díla v emigraci. No tak napsal jsem pouze jeden román o životě inteligence v Československu za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživák. To mi asi nevydají, takže bude lepší, když vám přečtu rovnou svůj volební program. Za A. Vymítit negramotnost na úřadech a ministerstvech. Za B. Zamezit návalům v podzemní dráze tím, že nebude. Za C. Zvýšit čistotu vodních toků zavedením kruhové kanalizace bez vyústění. Za D. Přemístit měsíc přátelství z listopadu na leden, ať to máme hned z kraje za sebou a nemusíme se tak dlouho těšit. Neodklízet v zimě na ulicích sníh, aby kontrarevoluce při plížení na stylu.
3: Na to už nedělo, to je
5: zprost. Mám rávě.
2: Matky byl nemocnej. Jsi naspět.
5: Zákeč. Změnit heslo se Sovětským svazem na věčné časy na se Sovětským svazem dočasně, protože je to kratší a znamená to totéž. Aha, zavést pro přátelé umístěné na našem území kurzy čínštiny, aby se po návratu domů mohli domluvit.

zda tě oslovím a kávu objednám v malém bistru nádražním. Neodmítáš, to se stává, srdce v krku má, to vím, že se dostavím.

Čas tenkrát přímo letěl nad kávou vychladlou, jen vzpomínky se vrací s tou mou písní pomalou. Tvůj vlak už zastavil a já dva nechal jet, zbyl ze tvých očí žár, co s letním dnem se plet. Dodnes vím tak málo, kde žiješ, jak se máš, možná všechno se mi zdálo, možná i ty.

0: Noc s hvězdou.
1: Kruci, děcka jsou prej požehnání v chalupě.
2: Sakrovali stařeček Pagáč a drhli kozu Rýžákem, kterou jim kdosi na pastvisku tak navixoval, že byla jak Lucifer. Bílé chupy měla jenom kolem očí jak brýle a na ocasí přidrátované kosírky z kohouta. Druhou kozu už odstrojili najprv, lebo tá měla jenom kolem krku střapce ze starého vlňáka a na hlavě péří z moráka, že by se za takovou parádu nemusel hanbit ani vinetů.
1: Herdek, kdy to černidlo nejde důle. Včílka, já bych tu prču ostříhal dohle angoráka.
2: Mudrovali a gecali do koze Rýžákem, která stála jak mučedník.
1: Která svině to enem provedla, ej basom mu dušu jeho ohnivu, však já to vyždářu a potem ho tak zrichtuju, že ho budu mama týden umývat. Kdy toto už není možné, co ti podhodenci provádají, snad to všecko pozabíjám.
2: Pluli a prskali jak skřeček, a i když si přitom vzpomněli, že co klučisko, také jednou nalíčili policajtovi kozu, ale šmírem.
1: Káčo, čuješ? Herde, kde zase i babu znáš? Pojď se podívat na tu kozu. Najprv byla černá, a když jsem ji sodu vydrhl, tož je modrá. Čím ji ti praživce jenom nadzeli? Kdy takovou maškaru nemůžeš pustit na ulic, je jak v montérkách.
2: A drcli do koze divně spadla. Tetka se neozývali, ale protože se jim zdálo, že šli do chléva, vykřikli na Franska, který zrovna došel ze škole.
1: Běž nahlédnu do chléva, jestli tam nejsou stařenka.
2: Francek bacil knížkama pod lavku a už byl ve chlévě. Hnedka je ale vyletěl ven s křikem.
3: Stařečku, pojďte se podívat, stařenka leží u pod krávu.
2: Vběhli do chléva a s vyvalenýma očima hleděli pod hrant. Tetka ležali roztahnutá jak žaba, celá polétá mlékem, hrotek na břuchu, u hlavy dva kůzky tíhle a na čele guču jak erteplu. Stařeček první chvílku nevěděli, co se stalo, a tož začali krávu otláčat. Ale ta stála jak přikutá.
1: A tož uhni, malá, uhni, na cufni, potvoro jedna.
2: Ale kráva jenom jedným okem nahlédala pod sebe.
1: Nečum, to není tela.
2: Zařvali na krávu.
1: To je kača.
2: Ale vybřeskli znova, lebo jim šlápla na nohu. Francik sa tak lekl, že vyletěl z chléva jak štupl ze sodovky a jenom počúval stařečkový sakry. Když už si bolestí nevěděli rady, začali jí krútit ocasem a výsledek sa hnedka i dostavil. Nahodila jich tým kravským špenátem od kordule až po hlénky a potom sa klidno otočila k hrantu. Najednou Francek vyvalil oči a povídal.
3: Stařečku, já už vím, co sa stařence stalo. Oni furt nadávali, že tu mrchu rohatou dojít nebudou, lebo pro jim šváca ocasem přes hubu. To jsem jim poradil, aby jí na ocas uvázali tíhlu.
2: Stařeček počítali do desíti, prohlédli si Francka a optali se.
1: A nešvácla aj tebe, že umáš takovou červenou? Kdo ti dal po hubě?
3: Pán Falář.
1: No, to je dobře. A za co?
3: Tož oni nám vyprávěli z Biblie a já jsem se optál Jurky Míškového, že když ten svatý Eliáš jel na tém ohnivém vozi, tož jak to, že si nepřipálil zadek. A ten osel Míškuj to na mě požaloval. Pán Falářňa líštili po hubě a za trest musím stokrát napsat, nemám se divit zázrakom.
2: Stařeček už do desíti nepočítali a dali mu po hubě také. A když po nějakém čase jeli s celou familií vlakem, svatosvatě se zapřísahali, že byli s dětskama naposledy. Tenkrát poznali, co dovedou. Řevu jak v opíčím ráju a škubali se mezi sebou jak psi. Napomínání a hrození řemeněm nepomáhalo, jak když hrach na stěnu háže. Tož stařeček pod tíhu utrpení rezignovali. Dokáti čtyři ušmuranci lozili jenom po nich, tož to ještě ušlo. Ale jak začali být familiérní a vybírali se i ostatní osazenstva ve vagóně, tož dva hnedka i stali, vyšli ven a už se nevrátili.
3: ale místo nich stáli ve dveřách průvočí a přísno prohlásili.
1: Strýču, buď tady bude ticho a pořádek, lebo vám udělám nepříjemnost.
3: Stařeček stíhaný těžkým osudem jenom zamrkali, utřeli si zapotněné čelo a zoufalo pronésli.
1: Nepříjemnost už neuděláte, pane konduktér. A počúvajte proč. Umřeli nám ve Vracově kmotřenka a jedeme jim na pohřeb. Když jsme vycházeli z chalupy, Kača spadla do močůvky a včil se suší doma na peci. Jurka s věncem vylezl v minulé stanici, nahlédnutí z okna ně stálo fajku s císařem pánem, Franckovi uletěl nový širáček a Nežka má plné gatě a Josefek zežrá lístky. Tož mě vši řekněte, jakou nepříjemnost mě ještě můžete udělat vy.
3: Pán konduktér, který měli takých děcek 9, vyslechli stařečkovou kalváriu stojačky a jak při hraní rakouské hymny jenom hlavu měli zvěsenou. Potom dobrácky poklepali stařečka po rameni a pravili.
1: Tož pravíte, strýcu, že jedete na pohřeb do Vracova? Až teda vlak zastaví, tož hnedka i všetci vylezte, lebo tento vlak jede do Hradišťa, a ne ke Kyjovu.
3: Potom se podívali na děcka a zevřeli pěst, až jim kléštky v ruce několikrát na prázdno zacvakali. Rozhodli se, že až dondů dom, že ty svoje všecky vyplatí, a i kdyby nic neprovedli, lebo taký foršus nemůže nikdá škodit. Také si utřeli zapotěné čelo, ani nemrkli a odešli potichučky jak duch. Stařeček ostali sedět jak zařezaný, ale do děcek jak když střelí. Protože v celém vagóně už ostali jenom taký přísný pantáta, zesýpali se na něho jak ose na zhnilou hrušku. Když mu vyvlékli šňůrky z botů a ukrutili 3 bombíky od vesty, to ještě vydržál. Když mu ale malý Jurka přilepil bále štrnkama na koleno a Francek praštil zlatýma hodinkama olavku, že v nich jenom křuplo, vyletěl jak z kanóna, bácl dveřama, že sa všetky děcka sjeli průvanem až pod okno a zařval.
1: Herodes, to víl král!
4: Za hodinu bude půlnoc.
5: Posloucháte Hvězdu.
6: Hovoří Hvězda.
5: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: hvězdou.
1: One osudné noci, kdy nás duch tohoto tajemného korábu donutil vrhnout se do vln, uzmluv nám poslední potravu, doplaval jsem úplně vysílený na břeh a usnul v rákosí. A když ráno vyhlédnu z vrbiček probuzen nezvyklým šramotem a boucháním, zjistím, že vypukla paďourská protitrempská revoluce. Nějaký čas jsem žil ve skrýši, sytě se oddenky a mladými výhonky, ale stupňující se touha potučné hovězí kýtě vehnala mne přímo do spárů paďourských úderných oddílů. Paďourští státníci se mnou však zacházeli milosrdně, předkládají se mi hojnost vybraných pokrmů a nápojů, neboť jsem byl jakožto jeden z mála zbývajících odborníků předurčen za organizátora nově zřízeného ministerstva trampingu, výletnictví a pobytu na zdravém vzduchu v mezích zákona. Pilným a svědomitým vyhýbáním se práci jsem to dotáhl až na odborového přednostu sekce pro přespávání pod stanem, jejímž úkolem bylo uspořádat jednou do roka hromadný výlet do chuchle spojený s tábořením na břehu. S hnusem a odporem vzpomínám na chvíle hlubokého poklesu a mravní bídy, kdy jako předseda ohledací komise jsem jezdil se štábem lékařů, zdravotních radů a znalců přírody a vegetace vybírat vhodné místo, hodící se k přespávání zjemnělých paďourů, pobírají za to tučné diety a cestovní přídavky. Posléze jsme nalezli konvenující tábořiště s travou přiměřeně hustou a hebkou, chráněné před studenými větérky, jež po zbavení nezdravé vlhkosti, jakož i odstranění mravenišť a drzých brouků a škvorů, bylo slavnostně odevzdáno svému účelu. Já, jakožto přednosta sekce, spolu s 6 ministerskými rady, měl jsem provést čestné zválení panenské půdy. Jakmile však převléknu se v krytém autu, ucítil jsem na sobě drsný dotek hrubé trampské košile, zapůjčené z muzea vyhnulých rarit. Vytryskl z mé duše mocný spodní prout utlačeného a pokořeného trampství a uvědomiv si mrzko svého počínání, vzepjal jsem se a jmu se prchati směrem k pralesu přes zoufalé volání 6 ministerských radů, kteří za mnou klopítali, nesouce můj převlečníka varujícem mne před nastuzením. Mučen svědomím, štvaný beznadějí a zhnusený životem, bloudím jako vomámený sem a tam po lese, konaje veliké pokání a touže najít sebe menší stopu po někom z vás. Tuto stopařskou práci mi značně stěžovaly rafinované turistické značky, příliš složitý pro prostého zálesáka. Až jednoho dne zaslechnu rachot bubnové palby. Větřím. Večerní vánek donášel k mýmu chřípí sympatický pach, pocházející neklamně z hlavní trampských opakovaček. Teď už bylo horačkou počichu vybřízt ze zeleného labirintu. A když jsem posléze zaslechl svý jméno, po tolika letech vysloveným správným trampským přízvukem, nebyl jsem už ani na okamžik na pochybách, že osada Hihaho je na dostřel. Ale celkem za to, až na ty puchejře na nohách, bylo to docela řádský dobrodružství. A kde vy jste všude byli, kluci? Jste nějaký opálen? Kde se dalo? Odvětil rozšafněný Kvarton. Tuhle šerif dělal v Mexiku prezidenta. Pink byl v Bagdádě. Chiclet se proháněl po Siámu. Forbes propagoval správnou divočinu mezi americkýma kovbojema a my tuhle s Bernáškem jsme se klouzali po ledovcích. No jo, pak jsem vás měl najít, když já vás hledal až někde v chuchli. Ačkoliv i v Arizoně, i v Texasu jsem se poptával, ale vrchní jen krčili ramenama. A jaký jste tam asi v těch modravých dálavách užili Kanady? I tuhle s Bernáškem jsme se klouzali po ledovcích. No jo, pak jsem vás měl najít, když já vás hledal až někde v chuchli. Ačkoliv i v Arizoně, i v Texasu jsem se poptával, ale vrchní jen krčili ramenama. A jaký jste tam asi v těch modravých dálavách užili Kanady?

stejni. Tak, tak, pokyvoval Nick šedou hlavou zavřelého souhlasu mediera Bernáška. Není všechno zlato, co se třpití. Není všechno divočina, co se za ní v amerických filmech vydává. A na tom se kluci jistě shodnem, že z tohohle dlouhého čundru byly nejlepší ty dva poslední dny v Kozorojích s těma klukama praslovanskýma. Pravej zálesák! Řádnýho dobrodružství dbali a Kanady milovnej si přijde na svý jedině v domácí, nefalšovaný divočině. No ne? No dik, odvětili sborem ostatní zvědové. Tak hošani, každej fláděru ven a zapíjí se šťastný shledání, káže šerif rozjařen. Pak si rozděláme táborák. On pan Paroloť nebude nic navítat, anž to je dneska výjimečnej den. Neškodil by nejdřív nějaký podklad do žaludku, mínil stařičký Nick. A safra, lekl se aspirín, na to jsem ani nevzdech. Co se dá dělat, že bradlo je prázdn, řekl smutně a maně vnořil ruku do chlebníku. Ale v tom jeho tvář, do níž přestála bitva vrila nové energické rýhy, rozářila se jasem téměř nadpozemským. Vytáhl osmahlou ruku a v ní se houpalo 6 magicky světélkujících vrstů. Duch lodi jest usmířen, prohlásil šerif slavnostně. Tak, teď je to teda úplně v suchu, veď se spokojeně Nick otvíraje svůj bovie knife, tentokrát k účelům nekrvavý.

0: Noc plná hvězd.
1: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest pozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova, a to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou nad takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl: to ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste jí schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl: proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A třeba, a to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna, a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vyjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: cílem mrak, nad mrakem černá noc,
1: jak černý
0: frak, jak černý kaviár, jak černý prkno zmár.

Moc děkujem. Tak to byla skladba George Gershwina The Man I Love, ale já ji velice ráda zpívám právě s krásným českým textem Pavla Kopty. No a jdeme do Afriky. Mimochodem jsme s Ondrou v Africe párkrát byli, dokonce v Alžíru. Taky jsme byli v Maroku. A já jsem ještě předtím byla na pobřeží Slonoviny a v Senegalu. A...

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

šandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

0: před děvčaty z Třebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak vraždili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Noc s hvězdou.
2: Poslouchej, ale co je tady čistě jenom úvod. Mně se tuhle zdál od strašně živej sen, ale strašně živej. Tak živej, že no, úplně fotografický, víš? Že jsem se neočekávaně stal prezidentem Spojených států. A sice jakožto Dark Horse, víš, že jsem, to mělo všechny politicky, to bylo všechno přesný, že jsem jako kandidoval, víš, a ranoval jsem na prezidentství ve volbách příštích a že to bylo čistě jenom takový gesto politický, že jsem se stal členem nějaké organizace, která chtěla mít prezidenta jakožto first foreign born president. Víš, jako už jsme měli first Catholic president a všechny možný first, tak já jsem měl být first foreign born. A vědělo se jako, že to je vyloučený, abych vyhrál, abych prostě byl zvolený, ale byl jsem kandidát na nějaký nezávislý strany a byl to takový politický gest, aby se nějaký hlasy dostali, aby to, z toho byla publicita, aby to bylo jaksi prohlášení principu s rovnosti menšin a tak dále. A že bych byl jako báječný kandidát toto pro ty menšiny, které mají, které jsou dneska tak důležitý ve Spojených státech a pro sociální změny a tohle. No a já najednou jsem byl probuzen, víš, v tom snu jsem byl probuzen sekretářem nějakým nebo asistentem, který mě řekl, pane prezidente, je blahopřeji, jste zvolen. Protože v tom snu jsem si najednou ne a ne vzpomenul, na jaký platformě jsem dělal kampaň. Na celou volební kampaň jsem prostě měl totální amnezii. Když jsem potom později jsem vyprávěl Viktorovi Jacobsovi, tak hned řekl, byl bys dokonalý prezident. Jen tu vyhrál, hned si zapomněl, co si národu slíbil. No ale já se v tom okamžiku probudil. A znáte to, ne teda úplně, jen tak do polovědomí. Teda, že člověk ví, že je vzhůru a v posteli, ale věří, že to, co předcházelo ve snu, se skutečně stalo. A říkal jsem si, tak mám vzbudit Chris a říct jí, že je first lady. A řekl jsem, ne, to ona by pak neusnula, potřebuje spánek. No, tak jsem usilovně přemýšlel, co si teďka počnu. A to už se chodili hlásit a představovat secret service men, bodyguardové a tak dále. No, jedno jsem věděl okamžitě, že udělám děsný průser v Pentagonu, hned. Ještě než budu zahájen, tedy inaugurován. A pak jsem přemýšlel, najednou mě napadlo, co s domem, co s tím udělám, prodat? Ne, nikdy ne. Z toho bude takový Vlasky Baby Museum, víš? A v tom jsem zase usnul a všechno to pokračovalo. Hned ten sen pokračoval. A to už jsem zřejmě prezidentoval, protože jak jsem se podíval z okna, tak jsem viděl Washington Monument, takovej ten velikánský, vysokánský obelisk ve Washingtonu. A byl jsem na telefonu, držel jsem telefon a telefonoval jsem State Departmentu, aby americký vyslanec v Praze okamžitě zakročil v zahraničním ministerstvu, tedy u Černínů, aby tobě a Zdence československá vláda ihned bez prodlení vydala pasy a výjezdní doložky a že budete na delší dobu, na neurčito, oficiálními hosty v Bílém domě. Z důvodu tedy prohloubení a rozšíření kulturních styků mezi Spojenými státy a Československem. A tak jsem zavěsil, bylo mi řečeno yes sir, yes Mr. President, we'll see to it immediately. A dále jsem povolal tedy hospodářské oddělení nebo teda domácí duchy v White Houseu a dal jsem rozkaz, aby pro tebe jene byla připravena Lincolnova ložnice, ta s tou velikánskou postelí dlouhou, a pro Zdeníčku Blue Room, nebo kterýkoliv room, kterýkoliv z těch slavných roomů, jakýkoliv barvy, kterou si vybere. A jo, a pamatoval jsem taky na Kvapilovi i s Fančou, že ty budou jako usazení v Blair House, to je ten dům přes ulici naproti, skoro naproti Bílému domu asi jak 200 metrů na Pennsylvania Avenue, kde jsou čestní hosté, oficiální králové a prezidenti a tak dále z jiných zemí. Tak to jsem zařídil a zavěsil jsem a pak jsem se probudil. Tak to jenom, abyste věděli, celá rodina, že doslovně pro vás pracuju, i když spím. Notabene, i když jsem prezidentem Spojených států.

jdem spát. Půlnocí cválají bez jezdců černí koně. Už brzo připěhnou

márně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v tmu srdcí, kde spí strach. Dešť padá do květin a zvoní o jabloně.

0: Noc plná hvězd.
1: Hele, dobrý den, dědo.
2: Dobrý.
1: Horko, víte?
2: Co? Horko? Tomuhle říkáte horko? Drahý pane, já pamatuju takový horka, že jsme slepici museli dávat do kukaní pytlíky s ledem, aby nám nesnášeli vejce na tvrdo. To byly horka, pane.
1: Dobrý. Prosím vás, jdu dobře na křivoklád.
2: A v 31. pane, to byly takový hice, že když náš pes honil zajíce, tak šli oba krokem. To byly horka, zlatý horka, pane.
1: Ano, já jsem se vás ptal, jestli se tady dostanu na křivoklád.
2: Na křivoklád, tadyhle tudy, to je pak, to jdete úplně špatně, člověče, jde pak tadyhle tudy na křivoklád.
1: Já to tady totiž neznám, víte, já nejsem zdejší.
2: No jo, to pozná malý dítě, že to tady neznáte. Ale pak tadyhle tudy na křivoklád, a ještě, že jste se mě zeptal, protože to byste tady jináč bloudil až do rána. A nakonec byste přišel stejně úplně někam jinam. Víte, kam byste přišel?
1: To nevím.
2: No tak to vidíte. Někam úplně jinam. Drahý pane, nejhorší je, když v životě člověk někam jde a neví kam.
1: Jenomže já to vím, já bych se rád dostal na křivoklad, proto se vás ptám, kudy se tam dostanu.
2: No, to já vám povím, já to tady moc dobře znám, víte.
1: Jo?
2: Ne, že bych byl zdejší, já jsem rodák z Broumovic. Z Broumovic, ale tady jsem přes 40 let.
1: Jo.
2: Já jsem se sem přiženil nešťastnou náhodou.
1: No tak to je dobře, že to tady tak dobře znáte.
2: No jo, já tady znám každý kámen jako svý boty.
1: Jo.
2: A zase boty jako svůj vlastní kámen.
1: Tak to je zajímavý, dobře, co mi tady znám. Povídáte, ale já bych přece...
2: No, hlejte, zase to moc zajímavý to není, když uvážíte, že jsem tady přes 40 let. Zajímavý by to bylo, kdybych to tady po těch 40 letech vůbec neznal.
1: To je pravda, jenomže vy to tady naštěstí dobře znáte, takže mi můžete říct, kudy se dostanu na křivoklád, protože já nejsem zdejší,
2: dobře znám.
1: Já jsem totiž z Prahy, víte?
2: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
1: Jsem?
2: No.
1: Jak to víte?
2: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlím, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vyda zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
1: No,
2: no nic vezlím, nic
1: tak
2: vezlím.
1: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
2: No,
1: rád bych se dostal na křivoklád, abyste mi řekli, kdy se tam dostanu.
2: A co tam budete dělat, kromě toho čerstvého vzduchu?
1: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
2: No nic myslím, že se vás ptám, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklád, tak vám řeknu na křivoklád, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
1: Co bych dělal, prosím vás, na Líšnici?
2: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
1: No moment, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklád a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklád, tak tam taky dojít musím.
2: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklád, tak mám řeknu na křivoklád, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. I když jak znám to kolem ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zdejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safran, nebyl byste tam někdy?
1: Kde, prosím?
2: Broumovice,
1: pane,
2: Čech, Broumovice.
1: To nevím, kde to vůbec je, mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklád.
2: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
1: Bude bych vám nebyl povědomý.
2: Neměl jste tam před první světovou válkou, neměl jste tam trafiku? V Broumovicích, tam byl ten takový chlapík.
1: Budeš bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
2: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic?
1: Kruci,
2: zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
1: Dědo, vy máte nervy ze železa.
2: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
1: Vy máte nervy ze
2: železa,
1: ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
2: A kam, prosím vás?
1: Na Karlštejn.
2: Na Karlštejn, to jde.
1: Co to povídám, na křivoklád.
2: Jo, na křivoklád. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, pak spojnice Nechtěl byste radši na Líšnici?
1: Já chci na Křivoklát.
2: Tak hlejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
1: Já chci na Křivoklát.
2: Počkejte, na Křivo... No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na Křivoklát, já chci na Křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.

0: noc s hvězdou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: je? Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověk? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokitky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
2: Smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Pro Krista, prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi, proti mu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte!
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly. Ho!

0: Noc plná hvězd.
1: Pane, já formálně protestuju, dovolávají se vašeho svědectví proti způsobu, jakým je tady s náma metán.
2: Pane, já navrhuji společný postup raz, dva, tři.
1: Půjdo.
2: Já se načte trpět, pane.
1: Občane, za ideu jsem svobodný římský lid, tak jsem tady zavrhuji.
2: Já se mám za to, že jsem psal na zeď.
1: Na zeď? Já taky, co vy?
2: Já napsal na zeď jedno slovo, pouhé Brutus.
1: Ale hamba, škandál uvržen do žaláře za pouhé jméno senátora.
2: Já to jste... Půjdo. Fujo, co jste psal vy?
1: No to já jsem tady za potupné slovo, to já jsem tam napsal krade.
2: To je zajímavé. Co? Já napsal to moje Brutus před to vaše krade.
1: A jo, takže my jsme vlastně spolu autoři.
2: Čili my se budeme dělit o Nobelovu cenu, pane kolego.
1: Ale řekněte sám, pane spolulaureáte, ovšem Nobelovy ceny tedy, jak... Řekněte sám, jestli je tohleto římská spravedlnost.
2: Je to nějaká římská svoboda tisku, když já v Římě na římskou zeď nemůžu...
1: Jo, jo.
2: Zůstaňte takhle, zůstaňte tak. Takhle! No ne. Já vyrůstem z osudu... Tak, zůstaňte. Děčen. Tak. Že mě uvrhl tváři tvář přímo vám do této kopky, tedy člověku, který celý svým... Zemějškem, udělejte zemějšek. Když jste s tím zemějškem přímo vyzývá světové svazy výtvarnictva, aby se chopili pemzlíku a majzlíku. A jim mohli se spodobňovat i podobu vaši pro paměť dětí našich dětí. A já věru jsem rád, že v jaru zraku vašeho připadám sobě jako poupě v jarním vánku, které co chvíli pukne, aby se rozvinulo v květ, který s tou vůní přiláká hejna hmyzu, jenž pak svýma klupatými nožkama přenese půlu z pestíku na bliznu, aby ta květ proměnil se plod života. Plod života mého, amen.
1: Pak ovšem ani já nemohu nevyznat, že vy mi taky imponujete. Ta postava, široce rozkročená.
2: Já přidám.
1: Jo. Ta brada rapsky vzepřená, Dalibor.
2: Pane, jdeme jméno Papulus.
1: Papulus, těší mě, já jsem nějaký bulva. Bulva bulvé.
2: Bulva bulvé femininum.
1: Bulva bulvé maskulinum.
2: Fuj, už jsem se leklo. Podívejte, kam nás to dali.
1: To je civilizace.
2: Je civilizace, to je. A nus mnou vehementně lomcuje, pane. Vrátte se podívat, Krista. El Ratún.
1: Ta je buď cíplá, nebo ta jí dech.
2: Kažte. Tak dlouho ta jela dech až cípla, pane. Vidíte mě? Ne, tak má zácpu.
1: Co to je?
2: Cestovní krysa. Krysesér. A ví... Nese krysesér. Krysenesesér.
1: Víte, že já sem stojím tady klidně umřít hladem?
2: Jo.
1: Je. To já si zalezu do nějaký škvíry, odkud půjdu těžko ven a tam se jim začnu rozkládat.
2: Povedete proti ním chemickou válku.
1: Ano.
2: To já taky udělám, to je ohromný nápad. Já si tady někam zaležu a taky si tam do nějaký škvíry
1: tohle...
2: a...
1: Tohle bych s tou krysou nedělal, to je nehygienické.
2: Ty nevadí, ty tě chcíplá. A strava je tu dobrá, co?
1: Strava? Venku se mi dělí jídelníček, co oni to tam chystají? Jo, chléb a voda.
2: Dneska.
1: Jo.
2: A zítra?
1: Voda a chléb.
2: No ještě, že to střídají. No. chlebové, doufám, bílý.
1: Černý.
2: To mi nevadí, já chleba nejím. A voda je na mytí, ne?
1: No to mě nevadí, já se nemeju.
2: No tak ať si to nechaj. My dva budeme mít, oni budou mít chleba, voda, my dva budeme mít hlad.
1: A zahájíme hladovku. No. Ale v tom případě ta krysa by byla dobrá.
2: Na přilepšenou.
1: No
2: je. Já ji frknu do chladíru.
1: Ale pozorujte to, dva lidi si sem zavřou a jednu krysu pro oba.
2: To je typické.
1: To je typické.
2: To je typické.
1: To je typické, ano, to je
2: typické.
1: Ale já vám řeknu, já netrpím, já prchám. Já prchám.
2: Já jdu s váma.
1: Pojďte,
2: já tady sám nebudu. Tak je to mě pěta, no. Hop, no, ej, to bolí, no. Tak já můžu jít.
1: Moment, já jsem teď nějak to...
2: Tak dejte na to ruku, jo?
1: Jo.
2: Dejte na to ruku a hele, jo, jo, je to tady. Dejte na to ruku a... Tak a dívejte se tam.
1: Kam?
2: Tam.
1: Tam. Dolů?
2: Jo, třeba, jak je vám to pohodlně?
1: No mě, já bych radši dolů.
2: Jo? Dolů, dolů, dolů, dívejte se dolů.
1: A pořád?
2: Jo, pořád, pořád.
1: Já, že tam nic není.
2: No, to nevadí, dívejte se dolů. Za chvíli se kouknete sem, jen to. To vám ani nepřijde.
1: A to se potom kouknu tam?
2: To vám nevím přesně, kam se potom kouknete. Ale kouknete se rychle, to vím.
1: Já jenom, abych to nepropadl.
2: Ne, ne, ne. To nemůžete, to ještě nikdo nepropadl. Ne.
1: Moment!
2: Co je?
1: Co vy to tu děláte?
2: No, přerazím to.
1: To se vám takhle nepovede.
2: No, tohle lupne, kde si řeknete.
1: No jo, tohle lupne, ale pouta jsou na druhé ruce, takže...
2: Tak já to přendám.
1: Ne. Podívejte se, tady jde o to najít způsob, jak ty dva kruhy z té ruky dostat takhle nějak dolů. Nebo ty kruhy nechat tam, kde jsou, a tu ruku dostávat, tedy naopak.
2: To první bylo lepší.
1: No, to, že jsem ty kruhy dostával z
2: té ruky. No, to je ono, tak a pojďme.
1: Jo, ha!
2: Jdem,
1: a
2: pryč!
1: A ven, a honem.
2: A pryč. Ale kudy všechno je zazděný?
1: Lest!
2: Lest, já vím, ale kudy, když je to zazděný?
1: No právě proto lest!
2: Lest! Jen tak po zemi dokola? Formalismus bez vnitřní náplně?
1: Já nemyslím lest. Já myslím les.
2: Jo, tak, já myslel, že myslíte les.
1: Ne.
2: Myslíte les.
1: Les.
2: Co je?
1: Mám nápad.
2: Neříkejte.
1: A chytrej.
2: Jo. A vlastní?
1: Jo.
2: To je vzácný.
1: Ale...
2: Husita na baltu. Lešetinský kovář.
1: To není šaráda tohle, to je plán.
2: No jo, no to na plán já neumím hrát šarády, jo, ale na plán ne.
1: Moment, moment, vyložím.
2: No tak.
1: Dveř.
2: Vysadím.
1: Dveř.
2: Vyrazit.
1: Dveř.
2: Vypáčit. Vymáčknu.
1: Dveře. Centurio venku hlídá, vy tu řvete, on to slyší, jde sem, já ho praštím. Kdo je volnej? My dva. Kdo je chytrej? Já.
2: Vy to chcete zvukově.
1: No.
2: Hehe, oho. Hehe. Oho!
1: Jo!
2: Je tady, hehe! Hepte hoho! Je tady, hehe! Hepte ho! Já vás zavolám, já vás zavolám. On tam hlídá jásmu, on to slyší, vytříháte, otevře dveře, nabil vám hlavu, kde je blbej vy. Vemte si ty pouta, když jsme hloupí, umřeme hladem.
1: Tak nestrácím naději, hlavu vzhůru, no.
2: Hlavu vzhůru, já se koukám dolů a vidím.
1: Co je tam?
2: Čuj to čouhá?
3: To je to, tak jsem tam.
2: Ne, ne, ven.
3: Co tak ven?
1: A jdem.
2: Co když ho tam stráží?
1: Co když tam nejsou?
2: Co když tam jsou?
1: Co když tam nejsou?
2: Co když tam jsou?
1: Co když tam jsou?
2: Co když tam nej... No tak.
1: Se podívám, ne se
2: já
1: podívám.
2: Se podívám.
1: A vidíte? Ne. Ne. Co vidíte?
2: Nic.
1: Proč?
2: Hlava nejde krv.
1: Tak si potře uši, to se vyplatí.
2: Já vím, vy si potřete uši na mý hlavě, to známe.
1: Tak vás tam postrčím.
2: No.
1: Aj. Co vidíte?
2: Je to je nádherný pohled. Dole teče se kanál.
1: To vím. Vede tam kanál?
2: Kanál je cítit.
1: A je tam loďka?
2: Loďka tam je.
1: Tak jdem.
2: Haló.
1: Haló, jdeme?
2: Haló, jděte sám.
1: Co je?
2: Jděte sám, já se budu koukat.
1: Proč?
2: Ale hlava nejde zpátky.
1: Hlava nejde zpátky, tak no, vás přece...
2: To je váha. Já tam nevlezu.
1: Nevlezu, myslet se musí. Nohama napřed.
2: To je nápad, nohama napřed, to mě... To by mě nikdy nenapadlo myslet nohama napřed.
1: No!
2: Jo, hrovna, aj. To nejde.
1: A tu hlavu tam...
2: To bolí, to bolí.
1: Se musí vyrát!
2: Jo. Tak babička tě dává postravovat.
1: Tak co je? No, co je? Mám návštěvu v hovorně. Je pátek, ne?
2: Pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře ve středisku.
1: Jo.
2: Já? Pane doktore, mě se udělala vylomenina.
1: To je maličkost, to vám to tadyhle proříznem tady. Ovšem, potřebujete vy tohle?
2: Tam, co je rozum?
1: Jo.
2: Ne, ale hubu mi nechte.
1: Zatněte laskavě zuby.
2: Co?
1: Zatněte zuby.
2: Oba dva.
1: Jsem?
2: Jo.
1: Pozor.
2: Jo.
1: Pozor.
2: Ej.
1: A nejste kapánek praštěný?
2: Pane doktore, jsem praštěný, jen když jsem svobodný. To je to. Občanská svoboda nikdy se nezdaří.

vítězi. Pouta zrezatí a svoboda v řetěze nevězí. A spoutat se nedá, vždycky bourat se dá hlavou. Pouta zrezatí.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rýsuje se v České republice hluboká zednářská koalice? Kromě klasických šarvátek mezi bruselskou opozicí a současnou vládní koalicí se minulý týden odehrálo pozoruhodné hlasování spojující poslance v družném soudružském obětí. České státní vyznamenání doporučila totiž sněmovna udělit Richardu Mikuláši Kalergimu. Ano, přesně tomu, co dlouhodobě prosazoval multikulturní obohacení Evropy výměnou obyvatel za jiné kultury, většinou afrického původu. Hlasovali proto všichni, kromě poslanců za SPD. SPD byla proti. Tedy nejen klasičtí kolaboranti z ODS, lidovců, starostů nebo pirátů, ale s nimi v jednom šiku také lidé z ANO a motoristů sobě se otevřeně přiznali k podpoře zničení národních států a výměnou obyvatel za euroazijsko-negroidní rasy. Jedinou omluvou by snad pro ně snad bylo, že poslanci nevěděli, o kom to vůbec hlasují, no jenže nejsou to přeci malé děti, jsou to poslanci, jsou to dospělí lidé, i když zřejmě dospěle nedospělí. Spíše se však jen při tak základním zednářském tématu nemohli udržet a nepodpořit udělení státního vyznamenání Kalergimu, neboli i jeho práci takzvaného Kalergiho plánu. A tak si právě tohoto až možná nepochopitelného postoje vlády Andreje Babiše v rámci multikulturního rozvratu naší země všímá nový článek. Připravil nám jej Radek Pokorný.
1: Na stránkách protiprout.info

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád, čeho má tak akorát, co je zápor, co je klad, zač se

0: Noc s hvězdou.
1: No a právě zpěvák má v show 2-3 proti speakerům nespornou výhodu. Hudba začne hrát, on do toho volá, chvílema se zavlní a úspěch je zaručený. Co my dva tady musíme říci slov, než sklidíme potlesk?
2: No to je, Slávku, můj dávný sen, abychom my dva víc zpívali a míň tady hovořili.
3: Že jsi se nezmínil dřív? Vždyť víš, že i moje dávná touha byla vyšvihnout se na špičku světový pop music. Hlasový fondy bych na to měl. Eloise, Eloise? Ale textař mi chybí.
2: Chybí, tak si nějakýho vyber.
3: Prosím tě, vyber, znáš dnešní textaře. To jsou samý písničky o lásce. Buď on jí má rád a ona ho nemá ráda, nebo ona ho má ráda a on jí nemá rád. V nejlepším případě se oba mají rádi. Ale pak to má zase tak úžasně slabou melodii, která nemůže ukázat mý hlasový možnosti. Eloise, Eloise?
2: No, to je totiž tím, že každý textař si ty nejlepší věci nechává sám pro sebe, zpěvákům je nedá a zpívá si je sobecky sám doma na půdě. Ku příkladu Jirka Štajdl, prosím, píše výborné věci. Ale onehdy jsem šel u nich po střeše.
1: Kde jsi šel?
2: Po střeše u nich.
1: Kam, prosím tě?
2: Na nádraží, já mám takovou zkratku. A ty hity, co jsem slyšel vikýřem, ty bych Gotovi přál, to říkám upřímně.
1: A tady jsme u problému. My jestli skutečně chceme zamířit na špičku pop music, tak si musíme psát texty sami. Pojď to zkusit hned tady. Ty verš, já verš a za chvíli máme šlágr.
2: Tak, dobře, no tak, co bys říkal tomuhle? Mám mě ráda nebo ne, trhám ostny kaktusu.
3: Tak to ne, to zamítám. To je o lásce, to bychom upadli do průměru.
2: To je píseň misionáře.
3: Ne, s tím neprorazíme. To chce něco nevšedního, úplně z jiného konce na to jít.
2: Tak začni ty.
1: Že by si mě dal příležitost. No tak měl by jsem takovej nevšední veršík schovanej. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: No, o lásce to sice není. Ale že by to bylo nadprůměrný.
1: Já nedělám nadprůměrnou písničku, já dělám písničku konzumní, kterou si koupí i Antoušek.
2: No, jak chceš, ale já to do Pantónu cpát nebudu.
1: Ty přijdou sami.
2: Tak jak byl ten veršík, aby ho rozvinul?
3: Si to nepamatuješ, takový štěpnej verš.
1: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: A ty by si nemohl, Slávku, po ránu točit klikou lanovky.
3: No konec, proč ne? Po ránu jsem rozespalej
1: a která klika mi dřív lítne do ruky, tou točím.
2: Je,
1: klidně.
2: To si hodnej, protože na lanovku já mám bezvadný verš. Hele, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. Víš?
1: Za tohle tě chválím.
2: Oboje na tvrdý i.
1: Ano, perfektně. Takhle to musíme dělat, tu písničku, jo. Není to o lásce, to nikdo nemůže říct, vánočka, jo. Ale to kouzlo, ta poezie, to v tom je vánočka. Rozinky, mandle.
2: Ano,
1: takhle
2: ano,
1: to musíme
2: ano.
1: dělat. Když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. A sakra, ty by si nemohl náhodou výjimečně, víš, projednou posnídat trochu teplý žemle. Moc by jsem to potřeboval, kamaráde, kvůli verši, víš. Hodně by si mě pomohl.
2: Slávku, ta chuť to není.
1: No, já vím, no, je to suchý těsto, no. No proto jdu s prosíkem.
3: No hele, dorazíš se marmeládou.
2: Ale vlastně jo, já když jdu do práce, tak si jídle nevybírám. Co mi maminka dá do nůše, to jim.
1: To si moc hodnej.
2: Žemle.
1: Pak to zní celý takhle. Ano. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal, změna, trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila, teď to přijde, svými větvy jedle.
2: Moment. Snad větvemi, větvemi.
1: Větvy. Ona je měla ulámaný.
2: A tak to jo, ano, s tím souhlasím. Ano, příroda je v hrozným stavu dneska.
3: Já právě kritizuju v té písni, to je výborný verš, větvy, to vrazím ještě do nějakého hitu.
2: A tebe by nemohl zdravit Jasan.
1: Místo jedle. No, že by jsem z toho byl odvázaný, to nejsem.
3: To ne. Dorazíš se...
2: A tak to jo, ano, s tím souhlasím. Ano, příroda je v hrozným stavu dneska.
3: Já právě kritizuju v té písni, to je výborný verš, větvy, to vrazím ještě do nějakého hitu.
2: A tebe by nemohl zdravit Jasan.
1: Místo jedle. No, že by jsem z toho byl odvázaný, to nejsem, to ne.
3: Dorazíš se Dubem.

0: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila svými větvy jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si jásám.
1: To je perfektní nástup na refrén, který teď vytvořím. S přírodou si jásám. Ty bys si nemohl s přírodou řvát.
0: To můžu, když já sám tak zvu. Zvlášť, když mám v sobě po ránu u lanovky teplou žemli. To se neznám.
1: Tak pak je to perfektní. Celý refrén se volá jupi, jupi, jupi, jou. A píseň je hotová.
0: Tak si ji hned zkusíme zaspívat, ať vidíme, co to udělá s lidma.
2: Počkej zaspívat, ty řekneš zaspívat. A máš na to vůbec nějakou schopnou melodii?
0: No tak měl bych jednu melodii, je celkem jednoduchá, my bychom asi složitější nezaspívali. Jmenuje se to Radost ze života a rytmus, který jsem zvolil, je rumba. Olé! Kompa Kavána!
3: Karinča Pele!
0: Gomez!
3: Havý pobřeží!
0: To je správný!
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teple.
0: Žemle a znova rumba!
3: A znova Karinča Pele!
0: A vlň se pocích, ať splníš dojem!
3: No já se budu vlnit a ty budeš sedět,
0: víš? Jak se můžu vlnit v sedě, vy myslíš, že jsem blázen?
3: Tak vstaň a hraj ve
0: stole! To nejde, Slávku, hle ty složitý pohyby, co dělám rukama!
4: A v dáli mě zdravila svými větmi jasan,

0: Eloise, Eloise, Eloise. Jupi. Eloise, Eloise, Eloise. Jo.
1: Ano, ty se ho zasloužíš, ty máš na to hodnou.

0: Noc plná hvězd.
1: Starý Cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden a neměli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a jsou v soudní síni. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla jak na zatáčce a začali.
2: Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, tož abych začal z kraja, tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to řekl, no tož on nakládá uhel na vagóny a mají dohromady kvartír, víju? No a Kača tutka i spadla ze schodu, lebo co? A tož musí jít na tu operaci a že není plnoletá, tož prej musím podepsat jakýsi ten pervers. A za měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5000.
1: Protože strýc byli ten deň u soudu poslední strana, pán soudci jich v řečnování ani nezastavili, ba začali sa bodrostí starého Cabůcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nacpali fajku a vyprávěli dál.
2: Já tož, abych nezašel vedle. Rozlučil jsem se s Terézu, to jako s mojou starou víu. Vlezl jsem do vagóna, však lidí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jednej štáci, když se vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva lidé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ho ochotno chytil za lémec a vtal do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. A ždůl jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělá za randál. Nadal mě do lumpu škaredých plesnivých, ženě zastřelí jak kočku a co já vím, co ještě. Pane soudci, víju, já jsem dobrý chlap, ale v tom momentě jsem ho gabil za ohryzek a pravím, basom ti dušu ohnivu, co se paprčíš, ty jitrnico, člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky a koza po ořechovém lístí a vykoktál. No ne, hladit vás za to budu. Já jsem šel totkaj švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže.
1: Pán soudci potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál.
2: No však to je dobře, když já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem a to hlavní, to teprv donde. Já tož rozlučil jsem se s dcerou radostnou, nakoupil všelijaký hloupotin dětskám, svatý obrázek s rámkem aj ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál. To jsem si vlézl do tej cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Dondě zpátky, už tam byli lidé. A na mojem místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťansky a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověšený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane soudci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam sa tého chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotař. Co je ne po vašich hadrách? Já jsem nikého nestěhoval. A je červený byl přitom jak lanžhocké nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom, jací jsou lidé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to lidé odnesou. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož by ho tam pustil a ten balí bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostál celý. Ale to ne. On s tím praší, rozmlátí to a potom odleze. Musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džokne, a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco se stane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy se paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. A vy si tam čučte z okna a o mě se nestarajte. No a on do mě drsl. No to víte, to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle, a on nechtěl. To jsem mu již dělal sám a lištil jsem o pohubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřati neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne.
1: Pán soudcí se dobrácky ušťůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím. Ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili.
2: Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jednou.

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

poví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

0: Noc s hvězdou.
1: To je pěkný místo. Co sedíme, co?
2: Znám lepší.
1: Henkosík, lumpík. Jak dojemně zpívá.
2: Ruší, potvora. Ryby to neradi slyšej. A konec konců je to pěnkava.
1: On zpívá kokosík.
3: Víte, stejněček u vody se tak uklidní, uvolní se.
2: Já mám z toho nervy na drant. Když neberou, tak bych se vzteknul.
1: Kolik jste dneska vytáh?
2: Ještě jednu a budu mít první.
1: Jestli dovolíte, čím je krmíte?
2: No, to je takový složitý recept. Dělám si těstíčko. Koupím lístkový, dám do toho pár rozinek, trochu drcených vlašských ořechů, tam prdle griotky, zakápnu citrónem a nakonec dám štipec muškátu.
1: A co ryba?
2: Ta nic neví, já to žeru sám.
1: Cítíte?
2: Bahno.
1: Tu vůni posečený chluk, který se tak člověk nadechne, tak to by rovnou v skály lámal, co?
2: Vás nežerou komáři?
1: No tak víte, já se tak ani nepřipouštím. Já když se dívám na tu hladinu, do hloubky.
2: Plave tam pěkný svinstvo.
1: A do dálky, tak mi vám táhne hlavou takovej krásnej sen.
2: Vypadáte docela normálně.
1: Že vám jednou chytím zlatou rybku.
2: Tak to nevypadáte.
1: Další chytím, tak ji tak vytáhnu z té vody a ona ke mně promluví lidským hlasem, řekne: ty můj princin.
2: On je blázen.
1: Splním ti jedno velikánské přání.
2: Prosím vás, co byste si tak mohl přát teď?
1: No tak takovou nepříliš rozložitou rodinnou vilku, okál.
2: Červotoč, povodeň, požár, do smrti jste žebrák.
1: Tak květinovou zahrádku, jako dláň.
2: Víte, co dovede udělat s takovou vaší zahrádkou jeden jediný krtek?
1: Tak aspoň pejska.
4: Jakého malýho chundelatýho.
1: Josefčíčka.
2: Podívejte se tady za ucho. 12. Josefčíček. A nebyl chundelatej.
4: No, tak aspoň takovou malou čtyřbarevnou tušku Hartmund, že?
2: Vy tady kecáte a bude vám ryba.
4: Jele, zlatá rybka. No tak si honem něco přejte. Co jste to udělal, člověče?
5: Jo, já si kvůli jedný zlatý bestii nechám zničit život, víte?